0: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava, vlny, tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
5: Slyš, poutníče! Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné ráno, za chviličku 6. hodina a první zprávy s Filipem Ličkem. Vítejte u nich. Novela o veřejných rozpočtech se vrací do sněmovny. Senátoři v ní prosadili přísnější podmínky pro to, aby vláda mohla navyšovat státní výdaje nad schválený rámec. Horní komora chce mimo jiné posílit parlamentní dohled nad vládními financemi a omezit nezapočítávání miliardových investic do dopravních staveb přímo do rozpočtového schodku. Dovolená v chorvatských kempech se letos výrazně prodraží. Podle analýzy německého automotoklubu vzrostly tamní ceny meziročně o 12% a Chorvatsko se stalo vůbec nejdražší zemí v Evropě. Noc v hlavní sezóně vyjde tříčlenou rodinu s karavanem v průměru na 73 euro, tedy 1760 korun. To je o poznání více než v tradičně nákladnějších destinacích, jako je Itálie nebo horské Švýcarsko. A pojďme také jako již tradičně na mistrovství světa. Angličané zahájili své vystoupení výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a aktuálně se nachází už v nastaveném čase utkání mezi Uzbekistánem a Kolumbií, kde vede Kolumbie 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Vodácká sezóna jede naplno a do Českého Krumlova míří tisíce vodáků. Plavbu ale na jednom z úseků stále komplikuje rekonstrukce mostu na Plešivci. Vodáci tak musí lodě přenášet po vyznačeném koridoru na břehu. Dostávají se pak nebezpečně blízko k projíždějícím autům. Podle krumlovského starosty Alexandra Nográdyho by se ale od 19. června, tedy od pátku, mělo znovu normálně proplouvat. Dneska oblačno až polojasno, večer i zataženo, místy přehání nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21.
11: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A Filipem.
2: Krásné ráno.
1: Krásné ráno. Je tady s námi stále Filip. Je tady s námi i Jasmin.
3: A je tady s náma i Michal.
1: Ano, a už to voní víkendem, už to cítíte?
3: Čtvrtek, malý pátek, ano.
1: Už se to blíží. No tak jsme rádi, že jste se nás pustili. 6 až 9 snídaně šampionů. No a začneme něčím horským. Tady je Dan Barta, On My Head. Hezké ráno. Hit Radio Factor.

0: Mazliku, 6 hodin 5 minut posloucháte Hit Radio. Tohle je čtvrteční snídaně šampionu. Mě by zajímalo, jestli taky znáte ten pocit, když se předchozí den nacpete a druhý den až třeba večeříte. Zažili jste někdy?
1: Ne, já mám hlad furt.
0: Fakt? A co ty?
2: Já mám taky hlad furt, ale já se většinou strašně přežeru k obědu a pak k večeři.
0: Já teda mám taky hlad furt, ale já jsem byl včera pracovně na firmní akci, všude jídlo, extrémně jídla, Míša se nacpal a já teda musím říct, že já teda rozhodně dneska snídat a asi ani obědvat nebudu, ale tak není to o mě, tak mě by zajímalo, co budete snídat vy dva.
1: Já už snídám. Já tady mám jogurt s mysli a nějakým převarem, nebo jak se tomu říká.
0: Jako bude to dobrý, ale vypadá, že už to někdo jed.
1: No tak je, ano, je to, ne, je to hezký, je to rozjedený. No takže já takhle, co ty?
2: Postrádám inspiraci vždycky řeknu, začnu den zdravě a pošlu tam nějaký pečivo vždycky. Takže většinou anglický rohlík a koláček, abych si dal slaný i sladký a pak podle toho taky Filipek vypadá, no, nedá se nic dělat.
0: Já jsem říkal, že teda budu asi až večeřet, ale jak jsi zmínil anglický slaný rohlík, tak ten, na ten by se místo našlo.
2: Takže neušetřím dneska zase.
0: Asi ne.
2: Safrišto.
0: Asi ne. No a co snídáte vy? Co snídáte vy, to nás zajímá, nebo respektive co snídáte, lomeno, co byste si dali k snídani?
1: Dneska je mimochodem den gastronomie, takže klidně se po tom jídle takhle pojďme pobavit. Je čeká nás minuta šampionů. Máme 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, ve kterých chceme vědět klasicky. Jak se jmenujete, odkud jste a teda ta poslední věc. Co byste si rádi dali, vs. co reálně snídáte?
0: 777 937 777, pošlete nám to SMS-kou nebo na WhatsApp, no a my k vám posíláme další hity. Tohle je Benson Boone, hezké ráno.
3: Oh!

0: 10 minut po 6. posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Ptali jsme se vás, co snídáte, lomeno, co byste si ideálně ke snídani dali. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Andrea České Budějice bude mít jogurt, ale dala by si radši něco slaného.
0: Dominik Ostrava, snídaně bageta z automatu.
1: Roman Turnov, dneska snídaně od babičky, buchty a kafe, ale těší se na all inclusive dovču.
0: Hezký. Míša Třebíč, každé ráno už asi rok to stejné, rozmačkaný banán, jogurt, vločky, ovoce, ještě se jí to neomrzelo.
1: Marila Žďár snídá každý den to samé, oříšky, vločky, ovoce z kořice, chia semínka, med a jogurt, ale měnila by.
0: Bára Chomutov, ovesná kaše.
1: Panda Nymburk jede do Poděbrad na kole pro rohlíčky.
0: No. Květa Děčín snídala volské oko na slanině a chuť by měla na plátek krkovice na grilu.
1: Bára Chomutov, každý den ovesná kaše s ovocem a tvarohem.
0: A ještě hlasovka od Toma, pojďme na to.
2: Ahoj, jsem Tomáš. Nejradši bych si na snídaní dal koleno nebo pečený prasátko. Ale jelikož stávám libovolně 3., 2., 5., 6., tak snídám, co po ruce je, ale až za hodinu nemůžu hned jet. Čau Tom, střebíče.
1: Prasátko.
0: Já jsem říkal, že jsem teda nacpanej ze včerejší firmky, jo, ale podle těch zpráv, co jste psali, asi bych našel něco, nebo 100% bych našel něco, co by se mi do bříška ještě vešlo. Tak děkujeme za inspiraci a posíláme k vám další hity. Tohle by vás mohlo bavit, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes.

0: Play, není nikde dost. Viva la vida na Hit Radio. 6:45. Michal, Jasmin a Filip s vámi. Krásné ráno.
1: Dámy, hlavně. Představte si, že porodíte dvojčata. A potom zjistíte, že každý z nich má jinýho tátu. Jestli se to zdá nereálný, tak ne, stalo se to v Brazílii. 19-letá Brazilka porodila 2 děti, dvojčata, ale každý má jinýho tatínka. A než začnete přemýšlet, jak je to možný, tak vědci potvrzují, že je to fakt jako výjimečná situace, hodně ojedinělá, ale že se opravdu může stát. A jak se může stát, jo? Když jste až moc společenský během posledních 24 hodin. Jo, když tam něco s někým, ale s vícero někým, tak to tělo vytvoří nějaký takový strom zvláštní v tom vašem těle a může se tohle opravdu stát, takový rodinný strom.
0: Já zírám, takže jestli to správně chápu, takže byla jedna Brazilka, byly dva chlapy, Brazilka měla hodně produktivní den a teďka vlastně teda jsou oba dva tátové toho jednoho dítěte.
1: Udělali si i DNA test, opravdu to tam je, jsem zvědavá, jak budou vlastně probíhat jako rodinný oslavy a tak. No je to zajímavý, je to zajímavý.
0: Tak ono to bude zajímavý už třeba od porodu, že jo, když tam přijdou jako oba dva.
1: Každý může držet aspoň za jednu ruku,
0: přesně,
1: že jo.
0: Přesně, tak to má to spoustu výhod. Nicméně námět na novej celovečerák, jak vyšitej, mohlo by se to jmenovat třeba jeden den, dvoje alimenty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
6: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
7: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
6: Přes den vás čeká den od

0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno bez snídaní šampionů na Hit Rádiu.
6: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu máme teď hlášenou na Táborsku. Pozor, si tam dávejte v obci Stádlec, kde osobní auto srazilo srnku. Podle našich informací je na místě policie. S opatrností projedete.
8: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé. Pro lepší den.
5: Hit Radio Faktor.

0: I'll be waiting. I na Rehab Hit Radio 6.29. A Filip má ranní update. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: V Thajsku museli policisté zakročit proti opicím, které kvůli horku vynikly do akvaparku. Desítky makaků obsadili tamní bazény a skluzavsky, čímž vyděsili personály návštěvníky. Odchytová služba musela zvířata lákat na kousky ovoce a ochlazenou vodu, aby je bezpečně vrátila zpět do nedalekého lesního rezervátu. Kuriózní podvod řeší policie v Japonsku, kde muž prodával zájemcům falešné lístky do vesmíru. Tvrdil, že zastupuje soukromou vesmírnou agenturu a nabízí exkluzivní místa na příští let kolem měsíce. Od důvěřivých nadšenců stihl vybrat stovky tisíc korun v přepočtu, než si jeden z poškozených ověřil informace přímo u úřadů. No a v Německu zažívají nečekaný boom prodejní automaty na klobásy. Chovatelé a řezníci tak reagují na měnící se nákupní zvyklosti lidí, kteří chtějí mít přístup k čerstvému masu i mimo otvírací doby obchodu. Automaty se těší obrovské oblibě, zejména v menších městech a na venkově.
0: A to je geniální teda za mě.
3: Jako mě se tohle taky líbí, brala bych to klidně i u nás.
0: Si představ, že chceš o víkendu grilovat a všude mají zavřeno, což se stává, jo, tak co s tím, jo? No tak prostě jdeš do automatu, hele, ty Němci, ty skopčáci máš za ušima. Pozor. Pojďme na muziku, teď něco, na čem jsme vyrostli. My, nechci říct starší, ale pokročilejší, album PES, rok 1999, tohle jsou Vodopády a chaos.
3: Já pokročilejší nejsem a taky to znám, taky to miluju a taky jsem na tom vyrostla, takže pro všechny.
0: Tohle prostě musí znát úplně všichni a já se ptám, jsou tu nějaký moji ľudia? Tak pome, Vodopády, hezké ránko.

0: Chvíle po půl sedmé si dáváte čtvrteční snídaní šampionu na Hitrádiu. Dobré ránko. Jaké druhy mléka znáte? Co, Jasmin, budeš hlasem lidu?
1: Dobře, tak na to jsem možná expert. Takže, krávský mlíko samozřejmě.
0: Jasně.
1: Potom ovesný, to piju nejčastější já. Mm-hmm. Mandlový, kokosový, bezlaktózový, no.
0: Takhle, shodneme se na tom, že těch druhů mléka je spoustu. A pozor, na trhu je nové mléko.
1: Ale?
0: Švábí mléko.
1: Ne.
0: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Pro vás, kdo jste si zesílil rádio, švábí mléko. A je to nová superpotravina, světová superpotravina. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze švábů.
1: Počkej, ne.
0: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale... A produkuje to mléko specifický druh švábů pro svá mláďata. No a vědci teďka přišli na to, že je opravdu výživný mnohem víc než klasický mléko.
1: To je hrozný. Ale jako já jsem teďka na to tady koukám a že je prej strašně těžký z něj vůbec to mlíko jako dostat, jo? Že když budeš chtít nějaký švábí kapučo, tak je fakt těžký to mlíko z toho dostat, ale.
0: No mě zajímalo, já teda otevřu Pandořinu skřínku, já jsem schopnej, když na to přijde, si vzít krabici mlíka, litrovku a normálně ji tam poslat, jako jo, když mám chuť, tak by mě zajímalo, kolik švábíků by bylo potřeba, aby byl Míša uspokojen, jo.
1: Já rozhodně uspokojená nejsem z téhletý informace a přijde mi jako strašný, že vždycky, když se objeví něco, co má být nějaká super potravina a máte to v tom názvu, má to být super prostě, tak je to buď drahý, nebo hnusný, anebo je to tady šváb prostě.
0: A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo, žena křičí, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, nech ho drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz
5: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
11: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
12: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
13: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
12: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
13: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
14: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mezd 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ekokom.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu dnes čeká v Českých Budějovicích. Dávejte si velký pozor v ulici Plachého a taky na Mlýnské stolce. Jsou neprůjezdné a jezdí se tam objížďkou okolními ulicemi.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
24: Pořád jste tady.
25: Tak to dělají šampioni.
24: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Nová muzika ve vašem playlistu End of Beginning na Hit Radio v 6.49. My jsme se tady před malou chvílí bavili o nové superpotravině švábím mléku a já bych ještě u téhle havěti na chvíli zůstal. Takhle, všichni víme, že rockeři z Rolling Stones jsou už trochu dinosauři, ale teď to mají vědecky potvrzený.
1: Jak?
0: Vědci po členech téhle kapely pojmenovali pravěký hmyz. Jo, konkrétně pravěký pošvatky, který žili na Zemi před 100 miliony lety, což znamená, že jsou o pár let starší než Mick Jagger nebo Keith Richards.
1: Pošvatka Micka Jaggera, no tak to je skvělý.
0: Jako zní to hrozně, no. Zní to strašně. Ale já si říkám, máme tady v České republice taky nějakou takovou jako hudební stálici, která by mohla být taky pojmenovaná po nějakým pravěkým hmyzu.
1: Tak stále vystupuje třeba Helča Vondráčku, že?
0: Divný, že nás napadlo to stejný. A vás dostali u rádia taky. My vás známe. Pojďme na to. Rolling Stones, Anybody, Seen My Baby. Hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Hit Radio.
3: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
5: S Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné čtvrteční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Policejní zásahy proti úplatným komisařům komplikují život uchazečům o řidičské průkazy. Po vlně zatýkání na radnicích je totiž zkušebních komisařů kritický nedostatek a budoucí řidiči čekají na závěrečné jízdy i několik měsíců. Například v regionu Praha Západ zůstali po zásahu na Černošickém úřadu z původních 12 komisařů pouze 3. Autoškoly proto nestíhají odbavovat studenty a termíny zkoušek se odsouvají až na konec léta. Počet dopravních nehod řidičů nad 65 let v Česku dlouhodobě roste. Podle datové analýzy je hlavní příčinou zejména stárnutí populace a s ním spojený vyšší počet seniorů za volantem. Mezi nejčastější prohřešky starších řidičů patří nedání přednosti v jízdě a zmatečné chování, způsobené nepozorností či zdravotními komplikacemi. Experti však upozorňují, že kvůli vyšší fyzické zranitelnosti končí nehody seniorů 2x častěji tragicky než u mladších ročníků. A pojďme také na sport. Los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu určil, že Viktoria Plzeň se ve druhém předkole Evropské ligy utká s norským Tromso. A fotbalisté Hradce Králové ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Zatím není jisté, zda se oba celky v této fázi soutěží opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné, kterou etická komise fotbalové asociace ČR kvůli ovlivňování zápasů v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Martin Šafrata a Jan Svoboda z gymnázia Pihrade Kuberténa v Táboře vyhráli v celorepublikové soutěži Vím proč. Studenti se prosadili v kategorii středních škol a vyšších gymnázií. Hlavní cenu vybavení učeben v hodnotě 200 000 korun si odnesli za video, ve kterém popisují sestrojení elektromagnetického akcelerátoru. Vybudovali zařízení, které dokázalo uvést do pohybu vozíček bez jakéhokoliv fyzického dotyku. Stále více oblačnosti a srážky, teploty ale lehce porostou. Dneska 22 až 25, obloha oblačná až polojasná, večer zataženo.
9: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Dobré ránečko.
11: Hezký čtvrtek.
12: Snídaně šampionů.
10: Už čtvrtek, taky z toho máte takovou radost lidi. My tady ve studiu ohromnou.
11: Zeptám se vás, jak jste na tom s druhýma šancema? Dostali jste někdy druhou šanci nebo dali? Přemýšlejte o tom, rozjímejte, zůstaňte s náma, protože za chvíli vás budeme potřebovat.
10: Já už začal. Tak za malou chvíli teď Pharrell Williams a happy pro vás všechny, hezké ranko.
0: Hit Radio Factor.

0: Za mě asi jeden z nejpozitivnějších songů na téhle planetě. Pharrell Williams, Happy na Hit Rádiu, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Druhá šance, to je taková zvláštní věc, jo. Že když ji dostane někdo jiný, tak si často říkáme, že si ji ani nezaslouží. A když ji dostaneme my, tak je to najednou ta nejlepší věc na světě. Naši hráči dneska hrajou na mistrovství světa a dostávají teda druhou šanci po porážce s Jižní Koreou, což na tyhle ty zápasy se dívá dobře, že jo, když máte tu druhou šanci a říkáte si, že to ještě jako promění.
0: No, doufujeme, že to promění, no, nicméně, co se týká těch druhých šancí, no, tak vy jste dostali někdy druhou šanci?
1: Hele, já si myslím, že to jde najít jako všude, jo? Že někdy řekneš nějakou špatnou větu, nebo se to může týkat práce, vztahů, rodiny, čehokoliv, ale když zapřemýšlím u sebe, tak mně přijde, že jsem ani jako nedostala, ale že jsem spíš kolikrát dala a vlastně si nespomenu na jediný příklad, kdy se mi to vyplatilo.
0: Ale je vlastně druhá šance, když o tom tak přemýšlím, jako takovej bonusovej život ve hře, jo? Že vlastně když tě něco třeba v té hře, nevím, zabije, takže dostaneš nový život a můžeš pokračovat, jo? Já jsem druhou šanci dostal a promarnil jsem ji. Takže tak, co náš Filip?
2: Já jsem jich dostal několik, někdy bych potřeboval třetí šanci taky a ta už většinou nepřicházela, ale záleží u čeho to je. Já si myslím, že třeba u vztahu, třeba u lidí, který něco jako provedou, a tak oni se většinou jako neměnějí, ty lidi, aspoň za mě, takže stejně je to k ničemu a časem ta druhá šance pomine a stejně to skončí.
0: Já si myslím, že by člověk měl dostat druhou šanci, jo. Že je možnost se napravit, ale třetí už ne, i když by se někdy hodila.
1: Tak co vy, naši milí posluchači, kdy jste naposledy někomu dali nějakou druhou šanci, případně naopak dostali? A kde to bylo, čeho se to týkalo?
0: To bychom byli moc rádi, kdybyste nám nahráli jako hlasovku přes WhatsApp, ten je tady pro vás, 777-937-777, pokud se vám nechce nahrávat, tak nám to sem pingněte klasicky jako zprávu, no a my k vám posíláme další parádní muziku, tohle je velká reinkarnace, Kato a John, Turn the Lights Off na Hit Rádiu, 7 hodin, 9 minut, tak si to pojďme společně užít, hezké ránko.

0: To je hlas. To je Pink. A to je Hit Radio. Čtvrt na osm a minutka k tomu. Tak co, dostali jste někdy druhou šanci nebo dali jste někdy druhou šanci?
1: To byla otázka, naše otázka vaším směrem a vypadá to, že jo, že jste v tom celkem zběhlí. Pavel teda, to se netýká jeho, ale píše, druhou šanci dostávají všichni v extrémních proměnách. To je fakt a na to teda ráda koukám.
0: Extrémní proměny, to je nějaký seriál, nějaký pořad, ne?
1: To je pořád, kdy tam lidi hubnou z klidně 200 kil za rok vždycky.
0: Taky píše Danča, před 21 lety jsme si s přítelem dali druhou šanci a včera jsme oslavili výročí svatby, krásných 20 let a máme 3 syny. Ano, tak jak jsem se bavil, opravdu někdy ta druhá šance může mít smysl.
1: Někdy se to povede. Klára píše, zdravíčko do rádia, druhou šanci jsem dostala. Po těžké, nezaviněné nehodě se mi z toho zázrakem podařilo dostat, i když prognózy nebyly vůbec dobré. Děkuju za druhou šanci tam nahoru, jste skvělý, Klára.
0: Ty, tak děkujeme taky nahoru, že tady Kláru máme. Píše i Petr, Peťa, ve vztahu. Rozešli jsme se, po půl roce si dali zase dohromady a dneska máme 2 děti. Naštěstí moje druhá šance dopadla líp než první pokus.
1: Pája ještě píše, já jsem druhou šanci dostal sám od sebe. Po 40 jsem začal běhat, zhubl 20 kilo a zjistil, že ještě není pozdě něco změnit. A to se mi líbí a vlastně klidně bych si tuhle tu myšlenku jako ze dneška odnesla.
0: Takže když to tak jako sčotnem, jo, když to jako sečteme všechno, tak to vypadá, že ta druhá šance opravdu má smysl. Mm-hmm. Tak pokud třeba aktuálně přemýšlíte vy, jestli tomu, kdo vás naštval, jestli tomu, kdo vám udělal tohle nebo tamto dá druhou šanci, tak pojďme to zkusit. Víme, jo, je to těžký, víme, ale pojďme to zkusit. No a další šance, jak vám o kousek zlepšit ráno, přichází právě teď. Damiano David na Hit Radio. Hezké ráno.

0: frontman skupiny Måneskin. Tohle je Damiano David. Kus Itálie na Hit Rádiu v 7.21. Hezké ráno.
1: Do konce téhletý hodinky zbývá ještě spoustu času. Probereme například bizarní stávky, to je jako velký vrchol, na to si počkejte. Ale hlavně pro vás budeme mít voucher v hodnotě 5000 korun do Levels v My House of Fun. Čeká vás rychlá pětka a to už za chviličku.
0: A co vás taky čeká, tak je další skvělá muzika Sia, Give Me Love. A zvládneme i Avicího Hej brácho. Za malou chvíli tady na Hit Rádiu, hezké ránko.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Bantai. Buď silný jako samuraj. Bantai. Vyhlášené thajské masáže Bantai. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantai.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
2: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
3: Záruční i pozáruční servis štýl.
2: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
4: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
5: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
6: Co si koupíš?
7: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
8: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Že by ten hnědej...
11: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo. Vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
12: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
15: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
14: Fakt?
16: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
17: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Jindřichohradecku v Kardašově Řečici. Omezení provozu pokračuje v Husově ulici. A opatrně taky v Českém Krumlově, kde dál pokračuje dopravní omezení v Objížďkové ulici.
19: Kavárna Cross Café na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Cross Café. Pro lepší den.
20: Hit Radio Faktor.

0: 7.32. Tohle je čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů. Avicii, Hey Brother, s vámi Johan, Karel a Vendula. Abychom to vysvětlili, tady náš zprávař Karel nám udělal kafe a někde vyhrabal hrníčky se jménama lidí, kteří tady vlastně vůbec nepracují, kde jsi to našel.
1: No bylo to v šuplíčku, no tam jich je víc, ještě jste mohli být Markéta, anebo tam byl ještě Pavel.
0: Protože prostě přišel a teďka drží ty hrníčka a ty jsi byl úplně rozzářený a hele, co jsem vám udělal, takže já mám Johana, ty máš
2: Vendulu
0: a tady Filip má Karla.
1: Karel, no.
0: Tak Kájo, pojďme na ranní update. Ranní
1: update. Tak Kaja jde servírovat, švýcarská pošta propustila po 42 letech doručovatele Daniela Taverneyho, protože nosil balíky zákazníkům až k bytovým dveřím. Vedení po něm totiž požadovalo nechávat zásilky pouze u hlavního vchodu budov, aby šetřil čas. No tenhle pošťák nařízení porušoval záměrně, aby chránil balíčky před zloději v domech. Každopádně odbory to zkritizovaly a pošta slíbila případ znovu přezkoumat. Cestovatel ze Slovenska sdílel své nadšení z toho, jak snadno lze v Asii fungovat bez hotovosti. Pomocí QR kódu v mobilu dokázal zaplatit i u toho nejmenšího stánku s pouličním jídlem. Podle jeho slov jsou tyto platební systémy o celá léta napřed před většinou západních zemí. Nová prémiová značka drůbežích vajec vzbudila v Japonsku obrovský spotřebitelský zájem. Slepice jsou krmeny speciálně rýžovou stravou, což způsobuje, že jejich žloutek nemá žlutou barvu. Žloutky jsou totiž dokonale sněhobílé, což kuchaři využívají pro vizuálně zajímavé dezerty. Tak co dali byste si vlastně celé bílé vejce?
2: Tak je to minimálně divný, tak žloutek má být prostě žlutý.
0: Já si přemýšlím, k čemu to je, no přesně. Já si myslím, že tohle je pro český babičky absolutní noční mura, no. Si prostě, babičky prostě chtějí, aby žloutek byl oranžový jak pouliční lampa a v Japonsku dostaneš ke snídaní sádru. No.
1: Představ si dneska tu pomazánku, co směl, že by byla sněhobílá. Věřil bys jim, že je vajíčková?
0: Já bych nevěřil, že to je vůbec jako poživatelný, jo.
2: Přesně.
0: Pojďme soutěžit. Máme pro vás herní voucher do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Black Eyed Peas se ptají, where is the love? A my se ptáme, kde je zábava, no to samozřejmě víme, to je v Levels My House of Fun. Rychlá pětka. Celý tento týden soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun právě sem.
1: Že tam je zábava, můžu potvrdit, nedávno jsem tam byla, už teda po několikátý, ale tentokrát to byla rozlučka se svobodou mojí kamarádky a je to místo v Praze, kde se opravdu jako nenudíte, jo, je tam přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, taky bary, diskotéky, no prostě je tam všechno.
0: No a kdo si tohle možná užije, bude Mája, která je s námi ve vysílání, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi napsala, ahoj, můj praštěný brácha by chtěl jít gamblit do Prahy a užít si to. Děkuju, praštěná ségra Mája. A já se ptám, máš tam praštěnýho bráchu Lukáše?
2: Ano, pozdrav, dobré ráno.
0: Dobré ahoj. Ráno, lidi. No tak si zasoutěžíme takhle, budete dva na dva takzvaně. Vy dva na nás dva. Jo, tak jdeme na to, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
2: Voda.
0: Bez váhání.
3: Zandál. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tak lidi, jak se jmenuje slavná postava z kouzelnického světa s jizvou na čele?
2: Harry Potter.
0: Nemusel jsem pouštět ani odpočet. Vy jste neskutečný.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Těžká otázka. Z čeho se vyrábí asi olivový olej?
2: Asi z olej.
0: To je divný.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká mláděti kočky?
2: Kotě.
0: Aha, a pojďme na pátou otázku.
1: Která země je největším sousedem České republiky na západě?
2: Německo. Jo!
1: Ježiš, to je hezký.
0: Májo, Lukáši, jo. Vy jste skvělí, vy jste fakt borci. Je to vaše. Zeptám se, vyrazíte spolu, nebo vezmete rodiče, nebo jak si to podělíte, co?
2: Vyrazíme spolu i s rodičema a skvěle si to užijem.
0: No paráda.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak si to užijte.
2: Děkujeme.
0: Moc gratulujeme. Voucher na 5000 do Levels My House of Fun posíláme. A teď už vám přejeme hezký den. Mějte se, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
1: Ahoj.
0: Poslední voucher pro vás budeme mít zítra okolo 7:30 tady na Hit Radio.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
3: Hit Radio Faktor.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno ve 7:45.
1: Asi už víte, že veřejnoprávní média chystají stávku a my jsme se potom kvůli tomu podívali i na nějaký dalšího. A našli jsme stávky, které jsou dost ujetý. Třeba stávka skřížených nohou. Co to bylo zač? Na to si počkejte.
0: No a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách. Jak to vypadá ve čtvrtek ráno na silnicích, poradíme, bude aktuální doprava. No a samozřejmě přidáme i další písničky. Alex Warren, Ordinary. Za moment tady na Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Víš, co je na práci nejdůležitější?
6: Když ti dobře a pravidelně platí.
5: Když máš jistotu stálého místa.
6: Když nemusíš daleko dojíždět.
5: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
7: Přijmeme šikovné leštiče. Více na www.pracevgpn.cz.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
15: www.elvaprofi.cz.
14: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
16: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
17: Zavratné mega slevy!
18: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
19: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
20: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
19: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
21: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
22: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert,
9: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Českobudějovicku na průtahu Týnem nad Vltavou. Opravuje se tam vozovka, jezdí se proto jedním pruhem. A pozor taky v Táboře, kde se pracuje v ulici Na Parkánech.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
23: To jen se zeptej tatínka.
24: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

nejlepší si ráno. Michal Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Velká věc z tanečních parketů Guru Josh Project Infinity na Hit Radio v 7.57. Dobré ránko, šampioni.
1: Naše veřejnoprávní stanice oznámily na pondělí stávku, to víme. Jak to bude vypadat, to necháme na nich. Víme teda ale, že pořady budou mít různé změny, kromě dětských pořadů. Nicméně, podívali jsme se do historie a zjistili jsme, že oproti nějakým jiným protestům běžná stávka vypadá jako celkem nudně, jo. Tak třeba se přemístíme do Paříže. Tam stávkovali takzvaný dampipy, tedy dámy, které obsluhovaly veřejné toalety třeba na nádražích. A tak si jim opravdu říkám. No a když někdo zoufale hledal záchod a tahle paní tam stávkovala, tak jste měli jako smůlu, že jo? A to si nechcete zahrávat s takovýmhle dampipy.
0: Ona se prostě šprajcla a řekla, neporadím, ne.
1: Když zůstaneme v té Francii, tak tam jenom o pár let dřív stávkovali číšníci, nejenom teda za lepší podmínky, ale za to, aby mohli nosit knír.
0: Proč by nemohli nosit knír, jakože jim to padalo do kafe, který nosili, no těžko říct.
1: Vybojovali si to každopádně. Pak třeba na Islandu, a to se vám ženy bude líbit, hlavně ženám, v roce 75 si vzalo až 90% žen volno úplně od všeho, jo. Od práce, domácnosti, péče o děti. A Island vlastně během jediného dne zjistil, jak strašně moc jsou ty ženský potřeba a kolik toho vykonávají. Takže díky. No a pak je tu třeba taková Kolumbie. To mě baví hodně, tato stávka. Možná je to taky návod pro nás ženy. Tam vyhlásili ženy takzvanou stávku skřížených nohou.
0: Pane bože.
1: A šlo o to, že prostě oznámili partnerům, že dokud se neopraví příšerná silnice, která vede do města, tak doma teda jako nic.
0: Já si dovedu představit, jak by to vypadalo tady v Čechách, no. To by teda porodnost klesla čistě na nulu.
1: Ale tam to zafungovalo a opravdu silnice, hele, šupem opravená a doma
0: dobrý. Tak jako ty stávky, asi to má nějaký smysl. Mně se teda takhle nedávno šprajsla dcera, jo. Hele, to ti byla stávka, bylo to teda krátkometrážní pořad, měla asi 12 minut, ale já jsem měl pocit, že to nikdy neskončí. Nikdy.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
4: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: Krásné čtvrteční ráno, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí by se mohlo stát samostatným trestným činem. Vládní koalice odeslala do sněmovny návrh novely trestního zákoníku, který reaguje především na tzv. Drink spiking, tedy tajné přimíchávání drog do nápojů, jídla či jejich injekční aplikaci. Podle autorů je cílem pachatelů oběť znehybnit, okrást nebo sexuálně zneužít. Základní sazbě by za to hrozil rok vězení v případě úmrtí oběti až 10 let. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a také Bulharsku. A pojďme znovu na fotbal. Angličané zahájili své vystoupení na mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a Kolumbie zdolala Uzbekistán 3-1. Dnes hrají samozřejmě svůj druhý zápas také Češi, a to od 18 hodin proti Jihoafrické republice. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Vodácká sezóna jede naplno a do Českého Krumlova míří tisíce vodáků. Plavbu ale na jednom z úseků stále komplikuje rekonstrukce mostu na Plešivci. Vodáci tak musí lodě přenášet po vyznačeném koridoru na břehu. Dostávají se pak nebezpečně blízko k projíždějícím autům. Podle krumlovského starosty Alexandra Nográdyho by se ale od 19. června, tedy od pátku, mělo znovu normálně proplouvat. Dneska oblačno až polojasno, večer i zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21.
1: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: A tak vám přejeme hezké ráno.
14: Ahoj.
15: Snídaně šampionů.
13: 8:04, aktuální čas s vámi Michal, Jasmin a taky Filip. Ahoj Filo.
0: Krásné ráno.
1: 3/4 žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost. Dokážete si, pánové, tipnout, která to je?
13: Asi nechcem typovat, necháme se podat.
1: Tak za chviličku si to řekneme, OK?
13: Bruno Mars, další muzika pro vás, hezké ráno.
16: Hit Radio Faktor.

0: je Bruno, taky Mars. 8.08, ladíte čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, krásné ráno.
1: Tři čtvrtiny žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost a já vám dám znovu šanci na tip.
0: Filipe, máš přednost.
2: Já mám přednost.
0: Jako tak... náhradní zprávař máš přednost.
2: Super, to je nádhera. Já si myslím, že by to mohla být výška, ale zkusím tipnout. U žen je to prostě důležité, vedou se o tom debaty, tak aby byl muž, jak to říct slušně, obdařen.
0: Tak přesně týhle odpovědi jsem se bál.
2: No řekl jsem to hezky.
1: Ženy skutečně chtějí obdařeného muže, ale obdařeného výškou. Měl jsi pravdu v tom prvním typu.
0: No krásný.
1: Dokonce opravdu teda tři čtvrtiny žen chtějí muže vysokého přesně 183 cm. Tak ty bys, Míšo, asi prošel, ne?
0: No já mám problém občas projít futrama, takže jo.
1: Kolik máš?
0: 194.
1: Co ty, Fílo?
2: Já mám 187, já jsem blíže k ideálu.
0: Tak ale já bych se tady jako nechlubil tím, jaký máme jako rozměry, jo? Takhle výška v pohodě, na zbytek se neptejte.
1: Z toho hudebního odvětví třeba by prošli, vím, Sofian Mečmeč, Benny Kristo, Marek Ztracený a tak.
0: Kdyby byl chlap, tak Sofian by prošel i u mě.
1: Nicméně vzhledem k tomu, že průměrná výška českého muže je 180 cm, takže tam si musíte ty 3 centiáky ubrat a spoustu žen si je teda asi hlavě muselo pak ubrat, tak mě zajímá, kde jste nárok na partnera snížili vy, že jste měli nějaké očekávání, něco pro vás třeba bylo no-go, že když tenhle člověk bude dělat nebo mít tohle a tohle, tak do toho vztahu nepůjdu, ale nakonec s ním jste.
0: Jo, já na to asi nemám odpověď, protože já vždycky moje partnerka prostě splňovala to, co jsem potřeboval. Tak vždycky byly menší teda, no.
1: No tak to se nemusí týkat výšky jenom, že?
0: Jasně.
2: Nevím. Michal si to nechce rozházat, já to klidně řeknu.
0: Přesně, já to jsem, je ten důvod.
2: Já jsem vždycky měl rád vlastně jako holky, co byly ukecaný jako já, že jo, aby jsme si hodně pokecali. A teď naopak mám doma jako přítelkyně, která jako moc nemluví vlastně. A když přijdeme někam na veřejnost, kde ty lidi nezná, tak třeba hodinu nic neřekne, ale vůbec. Vůbec. Takže v tom se musel snížit nároky hodně a ona stejně neposlouchá, je to v klidu.
0: Spíš divíš se tomu, když prostě nezavřeš huboty.
2: To je pravda.
1: Nepustí ke slovu a pak se snižuje. Hele, já jsem třeba vždycky randila se sportovcema, nebo ne vyloženě jako profesionálníma samozřejmě, ale byli to kluci, co se věnovali nějakému sportu a líbilo se mi to, jako mít ten aktivní životní styl. A teďka mám muzikanta, kterýho je těžký dotáhnout do fitka, ale jako snaží se se mnou držet krok, takže v tomhle jsem třeba snížila nároky já.
0: Jak vy to máte, vy ženy? Vy jste vždycky chtěli takovýho vysekanýho jako sexy Adonise, jo? A teďka vlastně, tak Kuba, já nevím, jak to teda vypadá, já jsem ho neviděl na jího ještě, ale má bříško jako já takový? Jako?
1: Nemá sixpack, ale není ani tlouš.
0: Tak jako akorát.
1: Je normální a já naopak, jako já jsem nevyhledávala ani ty svaly, ke mně ty svaly prostě přišly nějakým způsobem, jo, ale prostě ne.
2: Máme smůlu, Michale.
1: Nikdy jsem je nevyhledávala. Nicméně, co by, kde jste museli snížit nároky?
0: 777-937-777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete jako zprávu, my se k tomu vrátíme a teď k vám letí další hity. Rosalyn, Snap na Hit Radio 8.11, dobré ráno.

0: Tenhle chraplák milujeme. Anastasia, Left Outside Alone. Hit Radio, chvíli po čtvrt na devět. Dobré ránečko.
1: Ženy chtějí muže, který má přesně 183 cm. Tři čtvrtiny žen chtějí takovýhle chlapa. Jenže průměrný český muž má 180 cm a tak spousta žen ty svý nároky musela snížit a nás zajímalo, v čem jste vy doma ve vašem vztahu museli ty svý nároky taky snížit.
0: Píše třeba Péťa, hezké ráno, vždy jsem lpěla, aby můj partner byl nekuřák. Sice to není nic fyzického a před 3 lety jsem od toho ustoupila a doteď nelituji, jinak má vše nej.
1: Alča, já jsem chtěla romantika. Dostala jsem chlapa, který mi jednou k výročí koupil motorovej olej. A tak zase, jestli se ti hodil, že jo? Tak co?
0: To se hodí. Taky píše Klaudie. Ahojky, tak asi se mi budete smát, ale já nemohla mít přítele, který měl na noze ten druhý prst delší než palec. Když jsem ho pak viděla bez ponožek, byl konec. Blázen, no, ale potkala jsem muže a opravdu stál za to, že jsem přimhouřila očko a už ho mhouřím 27 let. A jsem za to strašně ráda a Filipe, mě by zajímalo, proč se zdíval teďka na nohy.
2: No, protože já vím, že já mám delší ten prst než palec, že jo.
0: Ty jsi sezul.
2: Ne, já mám celou dobu, já totiž hrozně rád chodím na boso, prostě takhle, kdekoliv. Já jsem takovej prostě jako Steve Jobs.
0: Super, já jsem si říkal, co to je tady.
1: Ale tohle s tou nohou, to je jako celkem obvyklá věc a jeden z mých kamarádů, tak ten to tak má, že když si hledal partnerku, tak on se kouká na ty nohy a jakmile máš ukazováček delší než ostatní prsty, tak on jako, že ne.
0: No tak to počkej, to mi tenkrát taky někdo řekl a říkám, to je blbost, ne, to holky nemají. A on, ale schválně se podívej, prostě ty svý na nohu, ne. A já jsem se podíval na tu nohu a ona to měla delší a já se toho nemohl dalších 5 let zbavit.
1: Pane,
0: ne?
1: Bože.
0: Ona je delší. Jo.
1: Pane bože. Katka, já musela slevit z nároku na pořádek. Můj chlap je sice vysoký, chytrý a vydělává, ale kdekoliv se svlékne, tam ta věc prostě zůstane ležet. Ježiš, to je jak můj. Jeho oblečení tvoří v bytě naučnou stezku, ale za ty jeho dlouhý nohy mu to občas odpustí.
0: To je hezký.
1: Je to hezký.
0: To je hezký. No tak moc vám děkujeme za vaše vzkazy, zprávy. Vy rozhodně slevovat nemusíte, protože další muzika je nachystaná. To vás bude bavit Disturbed, The Sound of Silence v remixu od Cyrila. Tady na Hit Radio v 8.20. Tak pěkné ráno, šampioni. Hello.

0: Disturbed. Hit Radio, snídaní šampionů 8.23. Jak to vypadá na silnicích? To vám řekneme za malou chvíli. Pro vás, kdo nás ladíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a těšit se můžete i na tuhle muziku Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Už za malou chvíli. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupraci.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Velkoj malounkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
8: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
9: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
10: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
9: www.dveřepodlahy.com.
11: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
12: Letní pohoda začíná v obchodním centru Čtyři dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu. OC Čtyři dvory, váš dobrý soused.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
20: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
21: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Feny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios různé druhy kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo v Českém Krumlově. Dávejte si tam pozor v Urbinské ulici, kde havaroval cyklista. Pohybují se tam lidé, proto tam při projíždění určitě sundejte nohu z plynu.
1: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé pro lepší den.
2: Hit Radio Faktor.

0: Jeden z vašich nejoblíbenějších songů. Taylor Swift. 8.32 ladíte Hit Radio Snídaní šampionů a Filip má opět ranní update.
1: Ranní update.
0: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v kalifornském městě Salinas, když šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil 30-letému muži, který den předtím údajně vyrazil za loupem, ale uklouzl na střeše, spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejmy a sousedního kina. Sběratelská mánie kolem jídla nezná hranic, což dokazuje nedávná internetová aukce v Londýně. Jeden z dražitelů tam zaplatil v přepočtu 15 000 korun za obyčejný bramborový lupínek z balíčku. Ten byl tedy aspoň výjimečný tím, že měl naprosto dokonalý tvar srdce bez jakéhokoliv poškození. Mladá studentka, která o balíčku objevila, původně položku vystavila z legrace, teď má navíc nějaký ten příspěvek na dobroty. Obrovské štěstí měl student v Německu, který si v bazaru koupil starou dřevěnou komodu za pouhých 20 euro. Při důkladném čištění a stěhování totiž narazil na dvojité dno jedné ze zásuvek. Uvnitř našel ukrytou obálku s historickými akciemi a hotovostí v hodnotě přesahující v přepočtu 1 milion korun. Ale policie potvrdila, že nález je legální a mladík si může peníze nechat.
2: Hezký, no tak tohle je geniální výmluva pro nás, komu polovička nadává, že domů tahá starý krámy, jo? Takže dneska, po téhle informaci, Filipe, děkujeme, proběhne celorepubliková kontrola skříněk. Prosím vás, neplatí to pro obchodní domy IKEA.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi

Dneska jsme jako mluvící sochy, monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála a nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat.

0: Parádní spolupráce, tohle je Lipo a Krištof. Jednou jsem slíbil na Hitrádiu. Tak buďte moje. 8 hodin 40 minut. S vámi Michal, Jasmin a Filip. Krásné ráno. Tak buďte moje.
1: Existují v životě zápasy, které chcete vyhrát, a pak jsou zápasy, které vyhrát prostě musíte, jo. Česko dneska od 6 večer hraje na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. A potřebujeme vyhrát, jo. Bookmakeri věří našim, já teda taky, protože je to vlastně druhá šance, kterou jsme dostali a je potřeba toho využít samozřejmě.
0: Pojďme to zkusit tipnout. Filip, zprávař typoval 2-1, pokud se nepletu včera. Tak my teda fotbalový neznavozy přiznáváme se k tomu úplně bez mučení, tak já nevím. 2-1, taky si myslím, že bychom mohli vyhrát.
1: Byla to i moje odpověď, že se přidám k Fílovi, který jako se vyzná.
0: Tak to máme jednoduchý. Nemusíme si pamatovat každý jako jiný číslo, takže 2-1 je náš tip, že vyhrajeme. Nicméně dokonce tematicky od kapely J.A.R. vznikl ke dnešnímu zápasu s J.A.R. song, jo? A doufaj, že dílko se podaří, a když ne, tak letíme domů. Snad ne! A tak se ptáme, už máte rezervaci do vaší oblíbené hospůdky, nebo to fandění proběhne u vás doma v obýváku? Ať budete podporovat náš národňák kdykoliv, tak si to s jedním orošeným užijte. Myslíme na vás, myslíme na naše kluky, držíme palce a dneska večer se rozhodne Česko, Jihoafrická republika, 18:00.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hitrádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hitrádiu.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: XXL výprodej v online shop CZ.
8: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na Dek.cz.
10: Hele, Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
11: Do Englu v Kaplici.
10: Do Kaplice.
11: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc. A Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
10: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
12: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
13: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Uni Hobby FX lepidlo den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
14: Uni Hobby.
13: Rozumíme českým kutilům.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
17: Mami, mami, já tam chci taky.
18: A kam?
17: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.

0: 7 minut 9 hodin dáváte si Hit Radio čtvrteční snídaní šampionů. Dobré ráno. Asi se shodneme na tom, že nejlepší výlety jsou často ty, které byly v danou chvíli úplná naprostá katastrofa. Třeba jste zabloudili, zmokli jste, málem vás třeba nevím, zachraňovali hasiči a dneska je to vaše nejoblíbenější historka. No a když nám vaši historku o tom nejspackanějším výletu napíšete na web Hitradia, tak hrajete o ceny od 4Camping. A to konkrétně o poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun.
1: Napsala nám třeba Martina. Se synovcem vyrazila na Sněžku, cesta nahoru teda krásná, vrchol zdolaný, paráda, pecka. Jenže potom jim začalo pršet, přišel ten déšť, bouřka, sprintovali dolů k lanovce. No a když už si mysleli, že mají vyhráno, tak zůstali viset ve vzduchu. Jakože doslova, že se ta lanovka kvůli bouřce zastavila, oni v ní strávili víc než hodinu a nakonec je museli opravdu sundávat záchranáři na lanech. A to všechno se čtyřletým synovcem na výletě, což chápu, že muselo být teda hodně nepříjemný. A přesně takovýhle příběhy my chceme slyšet. Když jste zabloudili, kdy vám ujel vlak, spadl stan, zůstali jste viset ve vzduchu, zkrátka cokoliv.
0: No a my autora toho nejlepšího příběhu odměníme už zítra v pátek ve snídaní šampionů luxusními cenami od 4Camping. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, všechny detaily, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max. To je poslední song čtvrteční snídaně, no a my se na vás budeme těšit zítra v ten nejkrásnější den týdne, a to je pátek.
1: Pátek!
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Tak se mějte hezky.
1: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
0: Budeme tady, tak se stavte, budeme rádi. Hezký den.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, máme 8.58, šťastnou cestu přejeme. No, nemám pro vás žádné zásadní informace, jezdí se totiž skvěle, bez problémů, bez komplikací. Tak to tady musím zaklepat, doufám, že to vydrží, všechny vás chválíme a zdravíme. No a kdyby náhodou něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
5: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku. 20. června tu v rámci oslav 25 let Rode und Schwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky. A my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Máme 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Digitalizace usnadňuje stále více běžných záležitostí. Třeba o nový průkaz pojištěnce dnes můžete požádat i online, bez návštěvy pobočky. Jakým způsobem, to vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
11: Ztrátu, poškození nebo odcizení modré kartičky, neboli takzvaného průkazu pojištěnce, je třeba oznámit své zdravotní pojišťovně. Nový průkaz vám v případě VZP vystaví bezplatně zhruba do 3 týdnů. Než vám bude doručen, můžete si na pobočce požádat o vystavení dočasného papírového průkazu.
10: Člověk se může u lékaře prokazovat i přes aplikaci Moje VZP. Vimperk chystá projekt stavby nové multifunkční haly. Stát by měla na zahradě základní školy TG Masaryka a nabídne zázemí nejen pro sportovní, ale také pro kulturní akce. Město zvažovalo i výstavbu kulturního domu, která by ale byla velmi nákladná. Proto se rozhodlo pro vybudování multifunkčního objektu. Do Edmundovy soutěsky v Hřensku se vrací lodičky. Poprvé vyplují už dnes dopoledne přesně za hodinu a poslední se pak na trasu vydají v 5 hodin. Svezou více lidí než loni a vstupenky si mohou výletníci kupovat přímo u vstupu do soutěsky. S návštěvníky bude opět chodit průvodce.
2: Fotbalový servis.
12: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci kouče Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky ale touží získat i soupeř. Zápas Česko-Jihoafrická republika se bude hrát v Atlantě Výkobě v 18 hodin našeho času.
13: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
3: Pomalu a jistě se k nám začne vracet letní počasí. Hlavně víkend bude tropický. Dneska zatím jen taková malá ochutnávka, v maximech naměříme 29 a bude jasno až polojasno.
2: Hit Radio Faktor.
3: Po snídaně šampionů vás od mikrofonu zdraví Matyáš a dneska to vidím na samé dobré pozitivní zprávy. Jednak máme čtvrtek, jdeme do finále pracovního týdne a jednak se začne o slovo hlásit léto, letní počasí. Tak doufám, že tohle to všechno vám dělá dobrou náladu. Za chvíli probereme fotbal, to je jasná věc, dneska hrajeme, ale teď Imagine Dragons. Pro vás hezké dopoledne.

Hezky svižně jsme začali to dnešní dopoledne. Fallen Vadat Changes 9.11. No a je tady zase den, kdy všichni usedneme k televizím a budeme fandit českým barvám. Naše fotbalová reprezentace dostane na mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou druhou šanci. Upřímně řečeno, druhou šanci potřeboval ve svém životě asi každý z nás. Všichni občas stojíme před tou zdí a potřebujeme věřit, že tentokrát to vyjde. Tak co vy a vaše opravné pokusy? Vzpomenete si na ně? Kdy vám někdo v práci nebo třeba ve vztahu podal ruku, přestože jste to předtím úplně pokazili? Klidně nám dejte vědět na rádiový WhatsApp číslo 724 883 596. Já jsem třeba měl opravný pokus v autoškole, to se málo ví. Mě to na poprvé nedali, až na druhý pokus jsem dostal řidičák, takže přesně vím, o čem mluvím. Jinak ten dnešní zápas oproti minulému začne v tom normálním čase, tedy v 18 hodin, takže žádné vstávání nebo ponocování, tentokrát se hraje v ideální době. Budeme držet palce a tady jsou další hity od nás. Kateřina Marie Tichá a právě teď velká legenda Michael Jackson.

0: Trochu toho R&B v našem éteru. Ladíte Hydrádio Faktor a song Star Walking. Dneska už se teploty vyšplhají ke 30 stupňům a tak bude možná i u vás v práci probíhat taková ta klasická dohadovačka. Jestli otevřený okno nebo zaplá klimatizace. A to nejen v kanceláři, ale taky doma nebo třeba v autě, pokud s někým jedete. Ono se říká, co se týče té klimatizace, že by měla být nastavena nějakých maximálně 6 stupňů míň, než je teplota venku. Takže pokud dneska bude těch slíbených 29, tak klima by mělo být na nějakých, řekněme, 23, jo? My tu máme na ochlazení další hity, za chvilku se o vás postará skvělý Ed Sheeran. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý.

0: na cirkusovemeandry.cz.
1: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
2: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
11: Tak to je teda bomba!
12: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
13: www.elvaprofi.cz.
12: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
14: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
16: Housebrand Café, per favore?
17: Si, signora.
18: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Prey, Coldplay 9.35. Máme pro vás úžasnou zprávu. Léto je konečně tady, odstartuje o víkendu. A co by to bylo za léto bez pořádné dávky muziky, co vám rozproudí krev v žilách a taky vykouzlí úsměv na tváři? Tento víkend se u nás na Hitrádiu Faktor promění na opravdový summer víkend. My vám během něho budeme hrát ty největší letní hity za posledních 30 let. To znamená, že se můžete těšit na ikonické klasiky, ale taky na nejnovější letní pecky. Zkrátka všechno, co k létu patří. Vy udělejte jen jediné. Nalaďte si nás, nachystejte si sluneční brýle, opalovací krém a nalaďte se na tu správnou vlnu, protože tohle bude nezapomenutelný zážitek. A pokud vám sluníčko spálí nos, aspoň budete mít důkaz, že jste opravdu byli s námi. Tak si dáme teď jednu pozvánku na to, co vás čeká od pátku do neděle. Ano, pozor, začínáme v pátek odpoledne, končíme v neděli večer a tady je opravdu letní mejdan. Endless Summer.

0: Škoda, že to nevidíte, mám z toho úplně husí kůži. Luis Capaldi. V Českých Budějovicích probíhá aktuálně akce Týden v letňáku a včera koncert kapely Rybičky 48, který jsem si nenechal ujít a dobře jsem udělal. Kluci zahráli naprosto skvěle a atmosféra byla neuvěřitelná. Já jsem se teda k tomu dostal úplně náhodou. Volal mi kamarád a povídá mi, co dělám ve středu večer, jestli nechci jít na ryby. Tak mu říkám, na ryby, večer, já chytat ryby ani neumím. A on právě myslel koncert kapely Rybičky 48, že má dvě vstupenky, tak jestli nechci jít. Tak jsme teda šli, bylo to fajn, to už jsem říkal, no a slibuju, že už nebudu pít. Jasně, včera to bylo naposled, to slibuju. Činasky za chvilku a hezké dopoledne.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
7: Pozor, pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
9: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
8: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
9: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
10: Prior je tady totiž pro vás.
11: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa,
13: Harley,
14: Tomáš Klus,
13: Xindl X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
14: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj v htp.cz.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
18: Ekokom.
19: trenirkarna.cz.
20: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
21: Dnes objednáš a zítra máš.
19: trenirkarna.cz.
22: Transport Klima. To je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima. Více než 30 let na trhu. Transport Klima. Autorizovaný servis Carrier. Transport Klima. Rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
23: Proplach automatické převodovky.cz. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky.cz.
24: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
25: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
26: Byla. To dobré začíná u nás.
27: Hit Radio Faktor.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Song, který zazněl v americkém filmu Křupan. Víta z Teenage Dirtbag, Hydrario Faktora, za chvilku 10 hodin. Krásné dopoledne i za volant. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, Lipensko, silnice 39, v Horní Plané, pozor na dopravní nehodu. Jedná se o srážku nákladňáku a osobáku, místo je průjezdné se zvýšenou opatrností. Tak vám přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Kdo šetří, má za 3.
9: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
8: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
9: Zítra ušetříme.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: Je 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí také dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Elektrická energie na jihu Čech vede podzemí. Jeden z dodavatelů totiž ukládá kabely nově, takzvaným pluhováním, které je rychlejší a prý zároveň i šetrnější k životnímu prostředí. Tuto metodu použili například na Českokrumlovsku v místech, kde bývají při bouřkách častější výpadky proudu. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největším dronovým útokům za 2 roky. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metropole sestřelila bezmála 200 ukrajinských bezpilotních letounů. Z bezpečnostních důvodů se dočasně přerušil provoz na všech velkých moskevských letištích. České volejbalistky dnes čeká druhé utkání Ligy národů. Naše reprezentantky budou chtít napravit dojem po úvodní porážce s Itálií. Ani dnes je ale nečeká lehký soupeř. Nastoupí proti Spojeným státům. Hrát se začíná právě teď, tak držíme palce.
14: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? IVET Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Sluneční brýle, možná i opalovací krém, to je ode dneška povinná výbava. Čeká nás, dá se říci, že letní den, jasno až polojasno a 29 na teploměru.
11: Hit Radio Faktor.
0: Za chvíli si zbalíme košík, dáme do něj toasty, limonádu a dobrou náladu a vyrazíme na piknik. A doprovázet nás bude třeba zpěvačka Pink.

i ve čtvrtek dopoledne vám hrajeme hity. Los Frequencies právě teď. Dneska se slaví Mezinárodní den pikniků. Tak kdy jste naposledy byli na pikniku? Kdy jste si udělali naposledy piknik? My právě, že zrovna nedávno zbalili jsme si takový ten klasický piknikový koš. Žena udělala toasty, hodili jsme tam i nějaký sušenky, ovoce a tak. A jeli jsme s dětmi a se psem do Třeboně. Takhle, je vám asi jasný, že děti nejdřív remcali, ale nakonec se jim to taky líbilo. My jsme to vzali přes náměstí do Zámeckého parku, tam je to hezký. Dali jsme si deku na trávu a parádně jsme si zapiknikovali. Tak já jenom, až budete dneska přemýšlet, co s načatým prosluněným odpolednem, tak takovej piknik není vůbec špatný nápad. A k tomu samozřejmě hity, třeba od nás teď Alan Walker, Lone.

0: La Libertad, tenhle hit k létu prostě patří. Alvaro Soler. Na silnicích se pořád něco děje, někde se jen plouží kolona, jinde to stojí úplně a mezi tím vším jsou lidi, kteří to vidí jako první. Dopravní hlídka Hydrádia Faktor, naše oči na silnici. Stačí jeden vzkaz z místa dění a ostatní už ví, kde to drhne. Stačí krátká zpráva nebo hlasovka a ostatní vám můžou poděkovat. I my vám děkujeme za to, že s námi vysíláte, a to tak, že vám dáváme peníze na plnou nádrž. No a včera se dočkal další z vás.
1: Víte, proč vám volám?
2: Tak jediný, co mě napadá, tak skrz dopravu, jestli to si nějakou nahrávku možná.
1: No je to skrz dopravu, vy jste nám ráno posílali, předpokládám, že se synem hlasovku, že v Krumlově.
2: Jo, my jsme byli přítelkyni odjet do práce a byli jsme v Krumlově a tam od kamionu takový docela blbě tam stál přívez, tak to napadlo, kdyby jsme to mohli nahlásit.
1: No a víte, Honzo, co my dáváme lidem, kteří nám posílají hlasovky na WhatsApp?
2: No, jestli se dobře poslouchá rádio, tak plnou nádrž, nějakou poukázku.
1: Přesně tak, není to poukázka, pošleme vám na účet 2000.
2: No tak to je super.
1: To se vyplatí, ne, za jednu zprávu?
2: No, to určitě, no, to vůbec by mě nenapadlo, že byste mě vybrali, nebo nás, se synem.
1: Náhoda, štěstí přeje připraveným, prostě to klaplo, takže peníze poputujou.
0: No a dneska vybereme dalšího z vás, tak posílíte zprávy nebo hlasovky na 724-883-596, to je náš rádiový WhatsApp.
3: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
4: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
5: Sunex.
4: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Letní pohoda začíná v obchodním centru Čtyři dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu. OC Čtyři dvory, váš dobrý soused.
9: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
10: Záruční i pozáruční servis štýl.
9: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.

0: Plus.
1: Single X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
5: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: ten refrén, ten vás prostě nutí zpívat. Sweet Caroline, Hit Radio Faktor, krátce po 11:30. Kam vyrazit? Plachého ulice v Českých Budějovicích se právě dnes promění v živý veřejný prostor bez aut. Oblíbená pouliční slavnost Plachanda Open nabídne hudbu, divadlo a sousedské setkávání. Začátek ve 14 hodin, konec v 10 večer, takže spousta času dorazit. Den dětí může mít spoustu podob. V Zoo Hluboká úplně tu nejživější. V sobotu nabídne areál Zoo program plný her a soutěží pro děti i dospělé, takže nudit se rozhodně nebudete. A v Písku se dá aktuálně projít časem. Práchyňské muzeum totiž láká na výstavu, která se vrací o 33 let zpátky, k okamžiku, kdy vznikla stálá expozice Dějiny regionu a přírody. Expozice 33 ukazuje nejen historii regionu, ale i příběh samotného muzea. Jak se z tehdejšího staveniště stal prostor, který začal vyprávět historii? Výstavu najdete v prvním patře muzea na chodbě muzejní knihovny.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Elton John a Dua Lipa v našem éteru, ladíte Hydrádio Faktora. Za chvilku vás kapela Krištof přesvědčí o tom, že život je krásný. Tento týden hledáme tu největší fotbalovou legendu. Souboj fotbalových osobností najdete na našem Instagramu ve storíčku. A vaše hlasy rozhodly o tom, že se ve finále objeví dvě světové hvězdy a jedna z nich je z Čech. Cristiano Ronaldo a Petr Čech. Tak kdo z nich usedne na fotbalový trůn? Pojďte rozhodnout, hlasujte, vítěze vyhlásíme už zítra.
1: trenirkarna.cz
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz
4: V Ternu nyní v akci Coop Premium olej 1 litr za 29,90. Aperol aperitivo 0,7 litru. Při koupi dvou kusů cena za jeden kus 239,90. Ryze České Terno.
5: Koberce Tábor Měšice.
6: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
5: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
6: Dále kusové koberce i PVC.
5: Bytové doplňky, nábytek
6: a matrace pro váš zdravý spánek.
5: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
7: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
8: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
7: Fakt?
9: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
11: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
15: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
16: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
17: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
18: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
19: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
18: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
11: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
2: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
3: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma.
14: pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
1: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
20: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
1: Hit Radio Faktor.
21: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak leď, cestu znáš.

0: Na Hitradio Faktor teď kytary. Hrábli jsme do strun. Nickelback Lullaby 10:57. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jdeme se podívat, kde si dát aktuálně pozor. V Horní Plané na silnici 39 by se měla ještě došetřovat nehoda nákladňáků a osobáků. A zpozorněte taky na D3, sjezd na 95. kilometru, je to u Soběslavy. Projíždějte se zvýšenou opatrností, stojí tam porouchané osobní vozidlo. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí psí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
2: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku. 20. června tu v rámci oslav 25 let Rode und Schwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky. A my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle hradu požádal Rakušan. Český Krumlov se na 3 dny vrátí do doby renesance, své nejslavnější éry. Zítra totiž začínají slavnosti 5 listé růže, které nabídnou bohatý program. Až do neděle bude ulicemi města znít dobová hudba. Těšit se můžeme na šermířské souboje, kejklíře a také na desítky divadelních a tanečních vystoupení. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance dnes budou v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů a o další podpoře Ukrajiny. Jedná se o poslední setkání ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře. Česko bude zastupovat ministr Jaromír Zuna. Na západ Čech míří česká atletická elita. V neděli se Plzeň stane dějištěm nejvyšší republikové soutěže družstev. Na stadionu na Skvrňanech proběhne závěrečné kolo atletické extraligy, ve kterém se o mistrovský titul utká 8 nejlepších českých týmů. Na soupiskách figurují desítky našich reprezentantů a olympioniků.
7: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Jestli chystáte na odpoledne nějakou venkovní aktivitu, tak počasí vám bude přát. Dneska jasno až polojasno a naměříme 29, takže vyrazit můžete klidně i někam na koupaliště.
2: Hit Radio Faktor.
0: Motoračky a motoráci, váš klub vás aktuálně potřebuje. V čem můžete pomoci, to se dozvíte za chvilku, teď ale velká pohodička.

0: tak všechno mám.
1: Tahle skupina je od nás opravdu blízko, pochází totiž z Vysočiny. Poetika a song Blízko. A co se týče nové hokejové sezóny, tak ta blízko rozhodně není. Ještě si budeme muset počkat. Ale vy, fanoušci, máte teď aktuálně před sebou důležité rozhodnutí. Jste to vy, co vyberete odstín modré barvy, který bude klub reprezentovat v dalších letech. Koukal jsem, že připravený jsou dvě varianty nových dresů, ale ta hlavní otázka zní, jestli světle modrá nebo tmavě modrá. Hlasování probíhá celý tento týden na webu klubu, to znamená hcmotor.cz, kde si obě varianty můžete prohlédnout a rozhodnout, která modrá bude ta motorácká. No a kdybyste se chtěli s klukama potkat, tak dneska máte příležitost, protože v Českobudějovickém Globusu proběhne autogramiáda, a to mezi 16. a 17. hodinou, a konkrétně dorazí Roman Vráblík a Robert Lantoši. Tak si můžete trochu zpříjemnit odpolední nákup. Tohle jsou Sunrise Avenue.

0: time.
1: Na Hydrádiu Faktor hit, který vás musel bavit. Bylo 11:15 a do Českého Krumlova se vrátil festival Cirkusové meandry, na který vás zveme. Jsou to 3 dny nového cirkusu, akrobacie, pohybového divadla a open air představení. To všechno v krásných kulisách historického města. No a co je dneska na programu? Tak aktuálně probíhají cirkusové workshopy v městském parku. Od 17 hodin bude pokračovat program přímo v Šapito v městském parku a v 7 večer se těšte na vystoupení Mezi nebem a řekou, open air u základní umělecké školy. Více informací najdete na webu cirkusovemeandry.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Byt 1+1 v České Lípě za 2 miliony 310 tisíc korun, stavební pozemek v Jílovém u Děčína za 2 miliony 190 tisíc, rodinný dům ve Slatinicích u Olomouce za 4 miliony 657,5 tisíce, rodinný dům v Ústí nad Labem Krásném Březnu za 5 milionů 400 tisíc a garážové stání v Praze Čakovicích za 695 tisíc korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
9: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
8: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Celza a Lenny.
9: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
10: Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folklóru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.

0: 20. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas. Počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
1: Zavratné megaslevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jelen, touha a pláč a těšíme se na sobotu na Jelen Fest v Třeboni. Devadesátky měly seriály, na které se čekalo klidně i týden. No a přesně tam míří nový díl podcastu Vypalovačka, který mají na starosti kolegové z Hitrádia 90. Měli jste svůj oblíbený seriál? Já jsem třeba zbožňoval seriál Krok za krokem, to byl takový rodinný seroš. Ale jinak to byla doba, kdy jsme řešili, co se stane v dalším díle a kdo s kým zůstane. Vypalovačka si bere na paškál všechny seriály, které tenkrát televize nabízely. A Markéta Rachmanová zmínila, pozor, legendární Dallas.
1: A největší sledovanost Dallasu byla 58. epizoda.
2: Já si tipnu, to byla ta smrt toho Bobbyho, který potom vstal z mrtvejch?
1: Ne, nebyla jo. To jsem si myslela taky,
2: fakt
1: ale
2: ne.
1: Počkej. Jo. V 54. díle seriálu Dallas, který se v Americe, jsme tady v Americe v roce 1980, pak se to tedy dostalo k nám, no. Byla postřelena hlavní postava JR. Kdo ho střelil, se ale diváci dozvěděli až po letní přestávce.
3: Ježiš.
1: Otázka, kdo střílel, vyvolala mezi diváky velikánský rozruch. Dokonce se tiskla trička s nápisem Who shot JR? Ty Američani jsou fakt jako blázni. Oni v tom celý prázdniny chodili. Normálně se o tom bavili v těch barech a hospodák, doma, no. Hospodák a tak dál. Kdo to teda byl? A když se potom vysílal ten díl s rozuzlením zápletky, tak si ho nenechalo ujít 53% domácností v celých Spojených státech. Což je podíl na sledovanosti 76%.
2: Wow.
1: To je jako masakr.
0: Tak co, vrátíte se s námi ke sledování Dallasu, Pobřežní hlídky nebo Teletubbies? Vypalovačku najdete na všech běžných streamovacích platformách. Od nás právě teď další hity a tohle je Nelly Furtado.

0: Song, u kterého neusnete. Naopak vás pořádně nakopne. Kapela Linkin Park. No a pokud hledáte místo, kde sledovat dnešní fotbalový duel mezi Českem a Jihoafrickou republikou, tak třeba v sále v Trhových Svinech se bude zápas promítat. Já jsem před chvílí mluvil s panem Čajanem, který mi to potvrdil a který říkal, že pivko už se chladí. Tak paráda, zdravíme nejen do Trhových Svinů, ale všude tam, kde nás právě teď ladíte. Za chvíli, krátce po 12. hodině, srdcovky s Jirkou Pelnářem a to znamená, že já vám přeju krásný zbytek dne a zítra v pátek v 9:00 zase ahoj!
1: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend. Tohle je oficiální začátek léta. Hit Radio. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
1: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
6: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
1: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
7: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
8: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
9: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
10: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
9: www.dveřepodlahy.com.
11: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
12: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
19: Relax, drinky, animace.
20: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
21: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
22: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj.
23: Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
24: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
25: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archel Skanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskansen.trocnov.cz.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech bourá se na Českokrumlovsku. Pozor v Horní Plané, kde se došetřuje nehoda na příjezdu od obce Pernek. Srazily se tam dva osobáky. Místo je s opatrností průjezdné. Vaše další aktuální dopravní info můžete volat k nám na číslo 800 800 101.
3: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
6: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Das Welt Auto. Prověřené vozy všech značek. Prostě přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Das Welt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche-cb.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne předsedu opozičních starostů Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle Hradu požádal šéf hnutí STAN. Počet podvodných SMS a webů dál roste. Některé stránky se vydávají za portál dopravy. Podvodníci se snaží získat přihlašovací údaje. Jak nenaletět, poradí mluvčí ministerstva dopravy Alena Míhl.
9: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
8: Vždy si překontrolujte adresu webu, kam se potřebujete přihlásit a nikdy si nic nestahujte do počítače. České firmy začínají sázet na AI. Například e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% mezeročnímu růstu firmy, ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Do Českých Budějovic míří Amazon. Obří hala má stát na jižním okraji města mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Homole. Půjde o gigantický objekt, dlouhý asi půl kilometru a vysoký 15 metrů. Jehož výstavba by měla začít už během letošního roku. Kompletně hotovo by pak mělo být v roce 2028.
10: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
2: Před námi je letní odpoledne, které bude lákat k vodě. Na jihu Čech bude jasno nebo polojasno. Teploty dnes vystoupají mezi 26 a 29 stupňů.

0: Dvě minutky po pravém poledni posloucháte Hit Radio, je tady čtvrtek, opět začínají naše oblíbené srdcovky a zároveň už nám začaly taky ty tropický vedra. To je změna, co? Je vám horko? Chápu. Máte v autě klimatizaci? Ne? Taky chápu. Já jsem si dneska klimošku nezapnul kvůli hlasivkám a tak jsem si k obědu dal Pelnyho ve vlastní šťávě. Takhle to teď asi bude pár dní, co máme před sebou. Tak, když už teda bude horko přes den,
1: Hit Radio Faktor,
0: tak bude horko i v noci. A právě proto vybírám úplně první srdcovku z roku 1985. Pár týdnů zpátky jsem měl to štěstí, že jsem ji slyšel živě na koncertě v Česku. Tak teď alespoň ještě jedna taková malá připomínka. Sandra, legendární Sandra a hit In the Heat of the Night na Hit Radio.

0: První srdcovka na čtvrteční poledne, 12 hodin 6 minut. Na Hit Rádiu právě ty slyšíte rok 1985. Sandra, In the Heat of the Night.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Přišla mi krásná zpráva od Karla na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Rádia, a píše, ty jsi si aspoň v autě mohl otevřít okno. Já dneska jezdím sem a tam autobusem jako cestující a je to pošušňáníčko. Tak zdravím. Dobře, tyjo, Kájo, tak škoda, že nejsi Láďa. To bych tady pro tebe měl hned další srdcovku, kterou jsem teda připravil. Ještě navíc pro vás, kdo teda jezdíte autobusem samozřejmě, ale zároveň i pro vás, kdo máte rádi fotbal a pivo a klobásu, tak tohle je taková jakože vyložení česká, která se dneska hodí, když nám kluci nastupují do dalšího zápasu v rámci mistrovství světa. Od 18 hodin hrajeme proti JAR. No a tak si tady dáme srdcovku, kterou byste dneska na Hit Rádiu asi vůbec nečekali. Píše se rok 1993 a tenhle frajer s celou svojí partou jdou na pianovku. Tři sestry na Hit Rádiu.

0: Almost Lover, velká romantika z roku 2007, tady u nás na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla zpěvačka, která si říká Fine Frenzy a zároveň není jen zpěvačkou, ale také i herečkou. A jestli máte rádi Harryho Pottera a tady ten svět kolem, tak to jste určitě viděli. Protože například hrála ve filmu Fantastická zvířata a Kde je najít. A teď v rychlosti, jestli si vybavíte některé ty filmové role, tak byl tam takový ten chlap, že jo, který se zabouch tam do nějaký tý paní, která uměla čarovat a tam měla mladší sestru. No a to je právě ona. To je právě tato zpěvačka, která si tu mladší sestru zahrála. Potom pochopitelně hrála i v dalším díle The Crimes of Grindelwald a tak dále a tak dále. A my vlastně jako teď v našich srdcovkách chviličku zůstaneme u zpívajících herců a nebo obráceně u... Jak to říct? Jsou zpívající herci, anebo jsou zpěváci, co hrajou. A tady to bylo tak, že nejdřív to byl zpěvák a pak se z něj stal hollywoodský herec. No, zpěvák, spíš rapper. Marky Mark, tedy Mark Wahlberg, herec, který ho nemusím dlouze představovat, je to úplně jasný, tak dáme si jeho předchozí, předešlý život ještě předtím, než se stal hollywoodskou hvězdou. A to naspíval samozřejmě fantastický duet Prince Eitel Joe společně s ním Happy People. No a tak si to dáme i dneska. Ať máte taky trošku úsměvu na rtech. Chceme vidět a slyšet jenom Happy People, jenom šťastní lidi. Tak tady to je.

stoop.

0: Když se spojí dva ultra skvělí umělci, tak je to dokonalost sama. Paul McCartney a Michael Jackson. Say, say, say.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá srdcovka na Hit Rádiu a zároveň to opravdu nebyl žádný DJ remix. To skutečně nahráli Paul McCartney a Michael Jackson spolu v 80. letech. A není to vlastně jako jejich první duet. Ještě měli jeden, který byl o rok předtím, než vydali Say Say Say. Mimochodem Say Say Say tak se objevil na desce Paula McCartneyho a ten jejich první duet, tak ten si zase dal Michael Jackson na svou desku a to na legendární desku Thriller. Ta píseň, jejich společná, úplně první, tak se jmenuje The Girl Is Mine. Kdyby náhodou jste si to někdy chtěli poslechnout, a nebo si to dáme třeba zítra i v našich srdcovkách, protože za mě Michaela Jacksona nikdy není dost. A to samé platí i pro Paula McCartneyho. Co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na přání? 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Jsem tady jenom pro vás, takže si můžete vybrat, cokoliv budete chtít, cokoliv, co vám udělá radost. Napište mi to, nebo pošlete hlasovku a za chvíli to možná uslyšíte u nás v našem vysílání. A pokud ano, tak ještě navíc vám k tomu přihodím 4 lístky na červencový, multižánrový, fantastický hudební festival Vysočina Fest.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
5: Trenýrkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty,

0: spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín Astrakonice.
1: Mami, mami, já tam chci taky.
2: A kam?
1: Přece na zoohrádky a dětský den do zoo dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.
3: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folklóru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
4: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj@htp.cz.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
6: Záruční i pozáruční servis Štýl.
5: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Zavratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
11: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
12: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
11: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
15: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
14: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head na Hit Radio 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio s Jirkou Pelnářem a je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. A tentokrát teda, tak se vydáme do konce 90. let. A to se skupinou, kterou poslouchali holky a kluci ve chvíli, kdy poslouchali, tak to prostě jako o tom nemluvili. A Carlos už asi ví, že to bude právě jeho přání, protože píše: ahoj, rád bych si poslechl S Club 7. Je to mé drsné mládí. Poslouchal jsem to tak, aby to nikdo nevěděl, ale byla to skupinka, kterou jsem opravdu jako rád poslouchal. Prostě jim to šlapalo. Díky moc, Carlos. Tyjo, Kájo, díky za tu odvahu, že jsi to takhle jako přiznal veřejně, protože já to úplně chápu. Já fakt neznám žádného kluka, co by veřejně tenkrát přiznal, že ho baví S Club 7. Já si myslím, že kdyby to u nás na základce někdo udělal, tak by prostě dostal v šatně po tělocviku takovou bídu. Takže dobrý. Hele, dneska už si dospělej chlap, jo, dneska už si na to klidně můžeš i zatančit, když tě u toho nikdo neuvidí. Takže Kájo, pro tebe S Club 7, Bring It All Back, konec 90. let. A je to skupina, kterou mimochodem založil stejný producent, jako dal dohromady legendární Spice Girls. A u toho to nikdo nevadí, jako nikomu nevadilo, když to poslouchali kluci. Zajímavý. No tak jo, tak pokud jste i vy měli někdy takhle nějakou svoji tajnou srdcovku, kterou jste si poslouchali potají, berte to, že to je i pro vás. Teď na Hit Radio, rok 98.

0: Teddy Swims, Lose Control na Hit Radio. Je 12 hodin 43 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A já se teda jako strašně musím smát, protože přišla mi zpráva od Lukáše, který mi posílá zprávu, která je vlastně přes nás, přes Hit Radio, určená Kájovi, který si, nebo Carlosovi, který si přál S Club 7 jako srdcovku na přání. Pokud jste neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju, že Carlos to poslouchal na tajňáka jako mladej, protože to nikomu nemohl říct, že se mu to líbí. A Lukáš píše, já vím, jaké to je, taky jsem poslouchal S Club 7 na tajno. Bylo to zvláštní, hrál jsem na počítači u našich v ložnici Mortal Kombat a u toho poslouchal tuhle skupinu. Závorka, jsem na holky, mám manželku a dvě děti. Takže zdravím, Carlose, nyní v tom sám. Boží, hele chlapi, teoreticky spolu někdy můžete vyrazit jako na pivo a poslechnout si u toho CDčko S Club 7 a vlastně kouknout i na nějaký ten seriál, že jo? Kdy oni tenkrát hráli. Nádhera, nádhera. A tohle jsou srdcovky na Hit Radio. Prostě je úplně jedno, kde jste, co děláte, jak dlouho to děláte, ale ta hudba nás spojuje všichni dohromady. Boží. Například Carlos, tak ten mi ještě posílal, že pracuje v Rakousku. Pozor, že nás poslouchá v Rakousku v autě. A že teda Rakušáci koukají jako blázni, když on na to trsal celou dobu v autě. To je boží. No tak jo, tak to se těším zase zítra, co nám srdcovky přinesou. Zítra vás čekají opět v pravé poledne ve 12 hodin tady na Hit Radio. A stejně tak jako dneska i zítra za srdcovku na přání posíláme 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. Budou tam fantastické kapely, včetně třeba Činasky, včetně skupiny Lucie a dalších a dalších. Podívejte se na webové stránky, ať víte, na co se můžete těšit.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
4: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Xindl X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
11: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
13: Koberce Tábor Měšice.
14: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
13: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
14: Dále kusové koberce i PVC.
13: Bytové doplňky, nábytek
14: a matrace pro váš zdravý spánek.
13: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
15: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
16: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
15: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
16: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
17: Prior je tady totiž pro vás.
18: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno bez snídaní šampionů na Hit Radio.
19: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tom Walker v závěru dnešního poledne, 12 hodin 59, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a jdeme taky na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Štěrk na vozovce nám v těchto chvílích hodně znepříjemňuje dopravu v Českých Budějovicích. Komplikace hlásíte na řadě míst jiho české metropole, konkrétně už od křižovatky ulic Vodní a Rudolfovská až po Staré Hodějovice. Další dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku. 20. června tu v rámci oslav 25 let Rode und Schwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky. A my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
5: Byla. To dobré začíná u nás.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Sezóna letních táborů se blíží. Každoročně tam stráví část prázdnin více než 200 000 dětí po celé zemi. Nejdůležitější je vždy jejich bezpečnost a proto je důležité tábory hlásit příslušné hygienické stanici. Více už řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
9: Právě včasné nahlášení tábora hygienické stanici je důležitým předpokladem pro rychlou a koordinovanou reakci. Kontroly se zaměří nejen na hygienické podmínky a kvalitu stravování, ale také na personální zajištění a připravenost organizátorů řešit mimořádné situace.
8: A dále také na zásobování pitnou vodou nebo zdravotnické zabezpečení. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je 6leté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Vimperk chystá projekt stavby nové multifunkční haly. Stát by měla na zahradě základní školy TG Masaryka a nabídne zázemí nejen pro sportovní, ale také pro kulturní akce. Město zvažovalo i výstavbu kulturního domu, která by ale byla velmi nákladná. Proto se rozhodlo pro vybudování multifunkčního objektu.
10: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
1: Odpoledne u nás na jihu Čech bude většinou slunečné. Předpověď slibuje jasnou nebo polojasnou oblohu. Na teploměrech dnes naměříme mezi 26 a 29 stupni.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: I po obědě pokračujeme dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a to dokonce i na dovolené. Jako v práci, v autě, v kanceláři, to je jasný, ale že nám pošlete fotku přímo ze Sardinie, tak to jsem vůbec nečekal. Před chviličkou právě přišla fotka na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a to od Dominika s Dášou, kteří tady píšou, že posílají fotku v největším vedru na Sardinii, šlapou po dálnici směrem k letišti a u toho poslouchají Hit Radio. No tak teda, Moc vám to nezávidím. Doražte hlavně v pořádku a jsem rád, že i takhle nás prostě jako ladíte. To je nádherný. Tak aby vám ta cesta utíkala, tak jenom pro vás posílám Chainsmokers a Coldplay. Zdravím na Sardinii. No a my ostatní se za chvíli dáme nepopulární názor na Hit Radio. Tak buďte s námi.
2: Hit Radio Faktor.

Chainsmokers a Coldplay na Hit Radio ve 13 hodin 8 minut. Normálně máme ve čtvrtek nepopulární názor až po druhé hodině odpolední, ale dneska ve dvě tak přijde můj vzácný host, a to Ondra Ruml, zpěvák. Budeme si povídat jednak o jeho turné a zároveň také o zbrusu nové písni, která je k filmu Bobule a Bobulky. Ano, Bobule tak mají pokračování, takže Ondra Ruml dneska po 14. hodině. A tak si dáme nepopulární názor právě teď. A pozor, nepopulární názor pro dnešní den je, že se přeceňuje jídlo od babiček. Jinými slovy, že prostě babičky jako neuměly zas tak dobře vařit. Myslíte si, že je to pravda, anebo ne? Dejte vědět, měli jste třeba babičku, která vám nikdy nevařila, anebo se to prostě od ní jako nedalo jíst a všichni kolem vždycky říkají, jo, moje babička a ten guláš od babičky, anebo ty lívance, anebo ty vošouchy a tak dále, to prostě nikdo to nedokázal už udělat tak jako babička. Anebo je to prostě opravdu tak, že se to jenom tak říká, je to mýtus. Ano, to je to správné slovo. 777-937-777 je číslo, sem ke mně do Hit Rádia. Tak dejte vědět. Teď Aneta.

0: Miles Smith na Hit Rádiu ve čtvrt na dvě odpoledne. A co teda ty vaše babičky, uměly vařit nebo ne? Posloucháte pořád nepopulární názor a nebojím se říct nahlas to, co si ostatní jen myslí a neřeknou, aby jen za to nikdo nezhejtil v dnešní době. No a dneska teda říkám, že kuchyni babiček se přeceňuje. Nebylo to tak dobrý, jak všichni tvrdí. Byli jsme děti, měli jsme hlad. Babička byla přísná a my jsme měli strach, tak jsme neměli na vybranou, než to všechno sníst a vylízt za talíř a říct, jak to bylo fantastický. Co vy na to? Co si o tomhle názoru myslíte?
1: Ahoj Jirko, tak já můžu dosvědčit to, že to asi pravda je, protože moje babička vařit vůbec neuměla. To se s prominutím nedalo ani žrát a nežrali to ani její kočky. Takže tak. Takže za mě to asi pravda bude. Ahoj.
0: Díky za hlasovku. Můžete poslat i vy vaši zprávu nebo hlasovku na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Další zpráva. Ha, tak tohle je u mě úplná trefa. Já měl babičky 3 a z toho 2 vařily nic moc a od třetí mi vyloženě nechutnalo. Další zpráva. Aviky, já mám báječnou babičku a její jídlo je, jak se říká, nebe v hubě. Myslím si, že ta léta praxe musí být někde znát. Takže za mě je jen málo babiček, které by neměly alespoň jedno bezkonkurenční jídlo, nad kterým by se někdo neolizoval, říká Lucie. OK, děkuji za ten názor. To je názor z té druhé strany břehu, nebo z druhého břehu týhle řeky. Co si teda myslíte vy? Jak je to s těma babičkama? Jaké jsou vaše vzpomínky? Zavzpomínejte na Hit Rádiu přes WhatsApp 777 937 777.

0: Imagine Dragons na čtvrteční odpoledne 13.23 je aktuální čas. Posloucháte nepopulární názor na Hit Radio a dneska je to o tom, že kuchyně babiček a jejich umění se prostě přeceňuje, jo? Že to prostě nebylo tak dobrý, jak všichni tvrdí to jídlo. Ptám se na vaše zkušenosti, tak opět pojďme na hlasovky, které posíláte na 777-937-777.
1: No, já si vaření od babičky moc nepamatuju, ale jedno, co mi utkvělo v paměti, je to, že když jsme šli k ní na oběd, když měla narozeniny, tak ona k tomu obědu udělala játra z rejží. A to bylo teda něco strašného, to dodnes z toho mám trauma. Samozřejmě jsem nechtěla babičku jako urazit nebo aby byla smutná, tak jsem to snědla, ale já jsem se to musela jako strašně osolit. Pak to bylo až tak přesolený, abych to vůbec mohla sníst, takže by z toho bylo prostě blbě. Takže tohle mi utkvělo v paměti jako jídlo od babičky.
0: Boží, fantastický, díky za tuhle zprávu. Ještě Tomáš píše, díky, že jsi to řekl nahlas. Vnitřně mě vytáčí, jak všichni opěvují svoje babičky. Ta moje to byla Hitler v sukni a co uvařilo, se nedalo pozřít. Ale všichni jsme to museli sníst. Jednou jsem si narval tvrdý knedlíky do kapes a houbovou pseudoomáčku nalil do hrníčku, jakože mám čaj. A odešel jsem od stolu. Táta mi tenkrát záviděl a málem mě probodl pohledem, když viděl, že odcházím a on to musí celý dojíst. No tak další krásná vzpomínka, takže díky. Samozřejmě je tady potom spoustu zpráv, že vaše babičky uměly fantasticky, fantasticky vařit a nikdo je už nikdy nepřekoná. A to jsou samozřejmě jídla, které my pověsíme do té pomyslné síně slávy. A když síň slávy, tak si dáme i tu hudební Hall of Fame. Tady u nás na Hit Radio, Skript a Will.i.am, skvělý duet. Už za chvíli, tak buďte s námi. A babičky, děkujeme.
2: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Plavky.
2: Plavky.
1: Plavky. Plavky. Plavky. Plavky.
3: Moda Nikola. Největší výběr plavek a

0: Pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
4: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
3: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folklóru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
11: Letní pohoda začíná v obchodním centru 4 dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu. OC 4 dvory, váš dobrý soused.
12: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
13: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek.blatna.cz.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A pozor, na trhu je nové mléko.
5: Ale?
1: Švábí mléko.
5: Ne.
1: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
5: Počkej, ne.
1: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, v kuchyni je Šváb a ty. Mego drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

13.37, posloucháte Hit Radio, Jirka Plnář je s váma a taky to obrovský vedro, který už se začíná projevovat a pořád ale jsme na úplném jako začátku těch tropických teplot, který mají dorazit. Až 35 stupňů Celsia může být během nadcházejících několika dní. To je prostě masakr. Hlavně nezapomínejte dodržovat pitný režim a ideálně teda nějaký minerální vody, protože přeci jen to už jste pocítili dneska, někdy možná i doslova, jak člověk se potí, tak prostě ty minerální látky z ní jdou pryč. No tak v tom případě to musíme doplňovat, tak to jsem to vzal trošku na vážno. A teď ta druhá věc, která jde ruku v ruce s letníma teplotama. No a to jsou letní hity a my pro vás chystáme tenhle víkend na Hit Radio Summer Party. To znamená, že uslyšíte jeden mega letní hit za druhým. Tohle je letní hit z roku 2015. Francouzský zpěvák a mega hit Mac.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.

0: Kabát na Hit Radio. V naší hudební scéně kabáti, to už je prostě česká klasika, asi jako guláš z pěti. Ten si v těch vedrech nedáme. Taky nemáte chuť k jídlu, když přijdou ty tropy. Taky byste do sebe nejradši dali, já nevím, kilo zmrzliny a 3 kila melounu, ale prostě ten oběd do sebe nenasoukáte. Nechutná vám to, jak to jídlo je horký, těžký. Asi je to jako normální. Já to řeším teď z toho důvodu, že jsem akorát zaslouchl před chviličkou rozhovor mých kolegyň, který tady na chodbě řešili to, jaký saláty budou dělat na příští týden. A to byl těstovinový studený salát a zeleninový salát a jeden salát za druhým. Tak pánové, pokud jste na tom vlastně jako stejně, že byste si ten salát normálně jako nedali, neudělali, ale prostě máte hlad, ale jenom vám to jídlo nechutná. Zeptejte se v práci vašich kolegyň, co byste si měli na příští týden dát k obědu. Akorát potom, pozor, tenkej led, nechoďte domů a neřekněte, že třeba vaše kolegyně Jitka vám teď poradila, že by vám měla vaše paní udělat k obědu nějaký studený těstovinový salát. Jo? A nebo ještě horší příklad je, když si ho začnete dělat ten salát sám a přijde vaše paní a řekne: prosím tě, Frato, co to děláš? No, to mám recept tady od Jitky na těstovinový salát. Já vám garantuju, že pak už vás nějaký tropy vlastně vůbec nemusí trápit, protože vy se jich vlastně ani nedožijete. Tak jenom našlapujte opatrně dobrou chuť k jídlu a za chvíli další hity Benson Boone, Beautiful Things a ve 14 hodin Ondřej Udomil tady živě ve studiu Hit Radia.
1: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
5: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Tak to je teda bomba!
9: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
10: www.elvaprofi.cz.
11: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
12: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
13: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
14: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
15: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
14: Fakt?
16: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
17: V Ternu nyní v akci Coop Premium olej 1 litr za 29,90. Aperol Aperitivo 0,7 litru. Při koupi dvou kusů cena za jeden kus 239,90. Ryze české Terno.
18: Kdo šetří, má za 3.
19: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
18: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
19: Zítra ušetříme.
18: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
21: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Faktor.
22: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
23: Matrace za hubičku.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vozidlo údržby vás teď může zdržet na D3. Opatrně od kilometru 96 směrem na České Budějovice. A pozor, taky v Českých Budějovicích od křižovatky vodní Rudolfovská je rozsypaný štěrk směrem na Staré Hodějovice. Další dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš žádnou výměnu ministrů neplánuje. Uvedl to před poledním odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Podle Babiše odvádí Vojtěch dobrou práci. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
5: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
4: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se dostaly na mistrovství světa na včerejší zápas proti Chorvatsku, píše to list Daily Mail. Na stadionu v Dallasu se podle svět snadno vyhnuli kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Teď ještě pohled k nám.
6: Elektrická energie na jihu Čech nově povede pod zemí. Jeden z dodavatelů totiž ukládá kabely nově takzvaným pluhováním, které je rychlejší a prý i zároveň šetrnější k životnímu prostředí. Tuto metodu použili například na Českokrumlovsku v místech, kde bývají při bouřkách častější výpadky proudu.
7: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
6: Taky během odpoledne u nás bude většinou jasno nebo polojasno. Na Šumavě může místy i sprchnout. Teploty na jihu Čech se dostanou nejvýš na 29 stupňů.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: 14 hodin 3 minuty posloucháte Hit Radio a děláte dobře, protože právě teď můžu oficiálně přivítat ve studiu mého zásného hosta, na kterého jsem se těšil celý týden a konečně jsem se dočkal. Ondra Ruml je u nás ve studiu. Ondřej, vítej u nás. Už nám to všechno funguje.
9: Ahoj, jsem tady. Ahoj.
8: My si budeme povídat o koncertech v létě a ano. Také o písni, kterou ty si naspíval pro pokračování filmu Bobule.
9: Ano.
8: Bobule a bobulky.
9: Je to tak.
8: Už jsi ten film viděl?
9: Ne, neviděl. Ten film se teprve natáčí. A já jsem úplně nadšený, že vlastně my už máme písničku a film ještě není dotočený, ale mně se to líbí, protože my tou písničkou vlastně na ten film začínáme tak jako trochu poukazovat a vlastně tím dáváme najevo, že tady přijde nějaký film, ke kterému bude tahle písnička, která je o lásce v prostředí vinohradů a je taková letní, je to takový letní, skoro bych řekl, že to je hit.
8: Já jsem se na to musel hned zeptat na začátku, protože tohle je otázka, která nejčastěji přišla na WhatsApp Hit Radia. Takže ne, žádný spoiler, nic se nedozvíte. Podrobnosti tedy za chviličku. Mým hostem je dnes Ondra Ruml.
3: Hit Radio Faktor.
8: A pokud máte jakékoliv dotazy, můžete psát na WhatsApp 777 937 777. Teď Zayn a Sia, 14 hodin 4 minuty, posloucháte Hit Radio.

0: Od soumraku do úsvitu, Dusk Till Dawn na Hit Radio, Zain Asia ve 14 hodin 8 minut a mým dnešním hostem je Ondřej Ruml, tady u nás ve studiu Hit Radia. Ondřej, ještě jednou, vítej u nás.
1: Ahoj, děkuju.
0: Mám tady krásnou zprávu z WhatsAppu Hit Radia, kdy Lucie píše, zeptej se Ondřej, jak se má a co pořád dělá. Tak jak se máš a co pořád děláš?
1: Lucie, mám se skvěle a furt něco dělám, člověče. Nemám vůbec čas ani přemýšlet nad tím, co dělám, protože tak nějak automaticky furt něco dělám.
0: Před námi je léto, ty máš před sebou opravdu spoustu koncertních zastávek, tak na co ty se těšíš nejvíc?
1: No mě teď čekají za prvý teda velký koncert 15. července na Colors of Ostrava. Asi v 16 hodin tam budeme na T-Mobile stage vlastně prezentovat moje nový album, který se jmenuje Vždycky to tu bylo a které se nese v žánru elektropopu nebo artpopu, jak kdo to vidí. Takže na tohle se nesmírně těším a potom předtím a potom mě čekají koncerty jako předkapela kapely Činasky, z čehož mám obrovskou radost, protože samozřejmě není jednoduchý prezentovat novou hudbu a nový album. Já jsem přece jenom v těch uších a očích těch posluchačů, dejme tomu, zaškatulkovaný v nějakém žánru a tohle, co jsem teďka udělal, tak je něco, co možná moji příznivci třeba neúplně čekali. Takže pro mě každá tato možnost jako prezentovat svou hudbu více lidem je prostě k nezaplacení.
0: Je pravda, že ty jsi vykročil tím albem úplně jiným směrem, protože ano. Spousta lidí si tě vlastně fakt jako dává dohromady se šanzony a s divadlem a tak podobně, ale elektro? No, bylo to tam vždycky teda?
1: No, já jsem vždycky měl rád lidi jako Peter Gabriel nebo starý Genesis, měl jsem rád a mám pořád rád Björk, Davida Bowieho, takovou tu poetiku těch jako ne úplně třeba veselých písniček. Jasně. Baví mě takový ty hluboký zadumaný věci, které nemusí být vždycky jednoznačný význam, může to mít různý témata, které jsou takový podprahový, nemusí to být vždycky všecko jako jasný, že to třeba nutí i posluchače přemýšlet, takže jsem se vydal teďka touhle cestou, která mám pocit, že je mýmu srdci nejblíž, i když se to nezdá.
0: Hezky, tvému srdci nejblíž, to znamená, že to tam bylo vždycky.
1: No bylo, vždycky to tam bylo a proto se ta deska jmenuje Vždycky to tu bylo.
0: Teď, když budeš mít své koncerty, ať už to bude tvůj koncert na Colors of Ostrava 15. července,
1: ano.
0: A nebo jako předkapela na koncertech Činasky, budeš prezentovat především nový album?
1: Budu prezentovat hlavně ty písničky z nového alba, ale přeci jenom to album má asi 40 minut a my potřebujeme těch minut víc. A zároveň třeba před Činaskama i by se hodilo zahrát třeba i trochu jiný písničky, protože přeci jenom posluchači zase kapely Činasky jsou zvyklí na trochu jiný žánr, ale tím nechci říkat, že bych se nějak podbízel, jenom se chci dostat oslým můstkem k tomu, že na těch vlastně koncertech s Činaskama budeme hrát i tuhle tu novou písničku, která se jmenuje K vinohradům a která, jak jsme o ní mluvili před chvílí, je určená jako ústřední píseň filmu Bobule a Bobulky, který bude v kinech v roce 2027.
0: Ono se to hodí, oni mají zase víno, že jo, k seriálu Vinaři, tak tam bude jako krásná kombinace.
1: No.
0: Zároveň dostávám se tedy ke koncertu tvému a když si jako předkapela před jinou skupinou. Je to velký rozdíl pro tebe jako pro umělce?
1: No tak je to takový, že si připadáš, že si k někomu vlez domů a někdo má narozeniny a nikdo tě tam nepozval a ty tam jako seš, jo. A teď ty známí, že jo, tak jako koukaj, kdo to je, jako jo.
0: Jasně.
1: Ale já už jsem si tohleto jednou jako zažil, měl jsem štěstí a možnost vystupovat před francouzskou zpěvačkou Zaz tady ve Foru Karlín v Praze a právě s Looprem jenom a vzpomínám si, že krve by se ve mně nedořezal, ale že jsem si v nějakém pudu sebezáchovy pak vzpomněl na takovou formulaci, kterou jsem těm lidem řekl a to znělo nějak asi tak, jakože dámy a pánové, já vím, že všichni čekáte na zpěvačku Zaz, ale já jsem dostal možnost si před ní zaspívat a sáhněte si do svědomí, že kdyby vám někdo dal tuhle možnost, odmítli byste to, nebo byste toho využili. Jo, a oni se začali smát a říkám, hezky. Tak teďka tu půl hodinku tady se mnou prostě vydržte. A oni se smáli, už vlastně to byl takový icebreaker, že vlastně ta atmosféra se pak jako rozvolnila a lidi byli spokojení a já taky. A takhle to dělám vlastně i před těma Činaskama.
0: No a před Činaskama budeš jenom s Looprem, anebo už máš se sebou pořádný orchestr.
1: Tam právě budu mít normálně kapelu, mám tam, já tomu říkám mezigenerační kapela, protože klávesákovi je 20 a bubeníkovi Badymu Zbořilovi, který mimo jiné třeba bubnoval právě s kapelou AR a je to můj opravdu blízký kamarád, tak tomu je 62. A on teda nepůsobí, on klame tělem, on cvičí každý ráno jogu, tímto zdravím Badyho, ahoj Bady do Košíř. A takže vypadá velmi dobře na svůj věk, jo, a je to jeden z nejlepších bubeníků naší země, takže jako tam byla jasná volba, že tohle člověka tam musí mít.
0: To je krásný. Zítra a posíláme pozdrav Badymu, který zítra ráno bude dávat pozdrav slunci, až se pojede svojí další sestavou. No a my si dáme teď jeden song a pak se vrhneme na nejnovější píseň k nejnovějšímu dlouho očekávanému pokračování filmu Bobule. Tak buďte s námi.

0: taky trošku elektronické hudby. To tak jako tady jako dárek pro Ondřeje Rumla, který je mým dnešním hostem tady na Hitrádiu. Elektronická hudba, tvý nový album je v tom elektroartu,
1: elektropopu,
0: artpopu, jo, ono je to asi jako
1: je to jedno.
0: celkem jedno. Nicméně, jdeme teď to na to zásadní téma a to je nová píseň K Vinohradu.
1: Ano.
0: Jak vzniká filmová píseň od A do Z? Můžeš nás provést?
1: Člověče, to je zrovna možná otázka na autora té písničky, kterým je pro mě tedy jako geniální songwriter Lukáš Janota. Lukáš Janota jsem zjistil nedávno, že je vlastně bývalá jako dětská hvězda. On hrál v nějakých filmech dětských, takový jako chlapec, blondětej, pohlednej. A dneska je to jeden z nejzásadnějších muzikálových herců v Brně a teď už i vlastně v Hudebním divadle Karlín. Je to fakt šikovný člověk. Hraje mimo jiné i na saxofon. No a on mi vlastně na tu desku třeba, kterou jsem vydal, to vždycky to tu bylo, tak složil mi tam dvě písničky. Pak předtím mi složil single, který se jmenuje Na pokraji. A teď vlastně vyrobil tuhletu písničku, kterou v zápětí asi uslyšíme. Já nevím, jak vlastně na to on jde, ale musím říct, že cokoliv mi pošle, tak je skvělý.
0: No, teď maličko teda odbočím zpátky k výdesce, protože tam ty jsi si dělal hodně, hlavně hudbu, ale i některé texty jsi si tam dodával, ne?
1: No, my jsme na té desce dělali hudbu ještě s producentem Igorem Očepovským, tak jsme tak jako společně, já jsem vždycky přišel s nějakým nápadem, takhle, přinesl jsem text na papíru a věděl jsem už třeba z domova zhruba v jakém rytmu a v jaký náladě to chci mít a měl jsem v hlavě i nějakou melodickou linku. No a Igor vždycky si to jako poslech a v ten moment vzal třeba kytaru do ruky nebo začal na klávesách, našel nějaký zvuk a začal hrát. A vlastně takhle jsme to postavili vždycky, za jeden session jsme postavili vždycky jednu písničku. A co se týče těch textů, tak pak člověk, když to zpívá a už o tom přemýšlí jako o celku a jako o té skladbě, tak ti začne docházet třeba, že tadyhle ta fráze bych chtěla buď zkrátit nebo vyhodit,
0: jasně,
1: nebo tady bych potřeboval dopsat ještě nějaký kus, nebo tady ta písnička nemá refrén a potřebujeme ho. A tyhle ty věci jsem už potom dělal já, že jsem se jako nějakým způsobem naladil na ten verš, na ten styl vlastně těch písniček a dodělával jsem to tak nějak jako podle svého nejlepšího svědomí. Většinu těch textů, nebo ty texty, o kterém teďka mluvím, tak napsal Tomáš Teichner, to je jako fantastický textář, ale jak říkám, no, občas prskal, že mu do toho jako škrábu, ale nakonec jsme se nějak vždycky dohodli. No.
0: A to je přesně to, k čemu jsem se chtěl dostat. Jestli si mohl trošičku mluvit i do textu písně, kterou za chviličku slyšíme.
1: Ne, a tam to nebylo ani potřeba, tam to prostě, ten Lukáš je jako geniální v tom, že on ti to přinese na zlatým podnose a tvým úkolem je to jenom neskazit, jako když to zpíváš.
0: Jasně.
1: A je to ještě dost blbý, protože on to většinou nádherně naspívá, jako to demo, jo. Takže pro mě, jako pro člověka, který se tím zpěvem živí už 20 let, tak je vždycky po Janotovi něco naspívat, je jako fakt teda ošajstlich, protože mně se tak líbí vždycky ta jeho verze. Ale zase mi je to líto, že by to měl jako zpívat on, to mi by bylo líto zase.
0: Velmi upřímný Ondřej Roml. Nicméně, když ti přišla teda ta nabídka naspívat píseň k filmu Bobule, tak jak jsi se cítil?
1: Skvěle, my jsme u toho pili zrovna víno právě u Vica na vinařství tam v Mušlově, na Pálavě. Ale víš co, když ti tohle to řekne někdo takhle u vína večer, tak si říkáš, no jasně, to víš, jo, tak to počkej, jako,
0: zítra.
1: Takovýhle řečí už jsem zažil a tohle to, kdo ví, jak to bude, jenomže ono to fakt se začalo opravdu rychle dít. A myslím si, že velkou ale měrou k tomu přispěl právě ten Lukáš Janota, který napsal tu krásnou písničku, ze který jsme se vlastně, když to poslal na WhatsAppu, to demo jenom, takový ten kousek naspívaný, tak jsme se z toho všichni jako normálně, jsme si z toho sedli na zadek. A byli jsme dojatí, jak je to krásný. A tím pádem vlastně bylo potřeba už na tom začít rychle dělat, protože jsme byli nedočkaví, jak to teda dopadne a jak to bude. A možná, že i to je důvod, proč ta písnička je venku jako dřív než ten film.
0: Hezky. Ty jsi také herec. Když tedy zpíváš filmovou píseň, tak jsi jenom zpívák, anebo jsi částečně i tak trošku herec a představuješ si některé ty filmové role, prožíváš tu scénu, kterou vlastně jako zpíváš i herecky?
1: No já si myslím, že tohle to je klíč, teď jsi to vlastně řekl, to je klíč k tomu, jak dobře naspívat písničku, že ty vlastně musíš ten příběh, který sděluješ formou písně, vidět před očima. A nemusí to být, když je to písnička k filmu, tak nemusíš zrovna vidět ten film, ale ono stačí, když si přečteš ten text a pokusíš se vlastně v tom najít něco, co bezpečně znáš a co si v životě třeba zažil už. A s touhletou představou, opravdu konkrétní, klidně zavřít oči a mít to jako před očima jako obraz, s touhletou představou, když to začneš zpívat, tak většinou se to otiskne do té písničky.
0: Já tu píseň ještě neslyšel. Mm-hmm. Máme ji tady připravenou. Dnes ji i vy uslyšíte úplně poprvé. To znamená, že všichni na tom budeme úplně stejně. Je nějaká pasáž, nějaká část toho hitu, který v létě 100% bude obrovským hitem, která tebe baví nejvíc, na kterou se máme zaměřit?
1: No, tam je takový bridge, se říká, to je vlastně je C část, která se neopakuje, která je vlastně v druhý, ve třetí třetině té písničky, když to graduje. A tam je takový jako zpochybnění, takový vybočení emoční, kdy vzhledem k tomu tématu, tak se tam jako najednou mluví o takových věcech, který každý třeba jsme někdy zažili a zažíváme a budeme to zažívat a vlastně teď se mi to hrozně blbě popisuje, protože to je, kdybych popisoval obraz. Prostě je to potřeba slyšet.
0: My si to pustíme už za pár okamžiků. Já ti mezi tím jenom poděkuju za to, že jsi si našel čas a že jsi přijal pozvání sem k nám do studia Hit Rádia. Zároveň se těšíme na koncerty. Pojď ještě v rychlosti naše posluchače pozvat, kde se můžou podívat na seznam koncertů, kde ti můžou slyšet. S kapelou, možná i s Loopem.
1: Jo, určitě to bude, je to na mých stránkách. Na mých stránkách v sekci koncerty. Pokud to teda aktualizuju správně všecko, po tomhle rozhovoru tam rychle domů pojedu a pokusím se to aktualizovat, ale jinak samozřejmě budeme ve Slaném s Černáckama, budeme v Olomouci, v Podštejně, v Šumperku a tak dále, tak dále.
0: Zároveň se asi dozvíte veškeré podrobnosti taky u tebe na Instagramu, na sociálních sítích.
1: Na Instagramu, na Facebooku a hlavně 15.7. pro vás všichni Colors Ostrava.
0: Nádhera. Ondřej Ruml, píseň k Vinohradům. Film Bobule je takový malý národní poklad 21. století u nás. Jsme rádi, že bude mít další a další pokračování. To nejnovější se jmenuje Bobule a Bobulky. Vyjde na začátku příštího roku a toto je poprvé v historii, co uslyšíte ústřední píseň. Ondro, ještě jednou děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: K Vinohradům. Až tu.

Ty tušíš, že ti potřebuju nutně něco říct, ale mlčíme dál. A sako, který jsem ti v chladný noci půjčil,

0: roku. Léto začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeo Skanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
7: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis Carrier. Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
8: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice, váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj@htp.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
10: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Das Welt Auto. Prověřené vozy všech značek. Prostě přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Das Welt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche-cb.cz.
11: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
13: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace

0: Rádio.
1: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nedávno tahle dvojka byla u nás ve snídani šampionů na rozhovoru a vy jste mohli slyšet i půlnoční hřích jednak ráno. No a teď půlnoční hřích ve 3:15 skoro odpoledne. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Zítra ve 12 se na vás opět těším, dáme si srdcovky. Zároveň zítra probereme taky i dnešní fotbal. Od 18 hodin hraje česká fotbalová reprezentace druhý zápas na mistrovství světa. No a abyste to čekání do těch 18 hodin měli co nejpříjemnější, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 do 18 je s vámi i naše odpolední show a i dneska mimo jiné pro vás bude mít další 2000 na tankování, když takhle řeknu jinými slovy, prostě plnou nádrž zdarma. Tady u nás na Hit Radio. Do zpráv do 15 hodiny ještě Rihanna, taky Swedish House Mafia s Johnem Martinem a já se tady ještě jednou na vás budu těšit zítra. Mějte se krásně, ahoj.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Krásné odpoledne, faktoráci. Zdraví vás Jana. Za chvíli nás čeká naše odpolední klasika. Budeme rozdávat peníze na plnou nádrž zdarma i 4 vstupenky na sobotní Open Air Festival ve Vimperku, kde vystoupí třeba Činasky, No Name nebo Leny. Přidám i informace z kraje, počasí, dopravu a vaše oblíbené hity. Těším se na vás už za chvíli.
3: Zlepši si náladu.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: Firma na zážitky
7: CZ.
9: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
10: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
11: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
12: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
11: www.dveřepodlahy.com.
13: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
14: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
13: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
14: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
15: Pohlédl do dálky a zvolal:
16: Atava!
15: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
17: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
20: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
21: Ekokom.
22: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
23: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
24: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
25: Že by ten hnědej...
26: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo. Vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
27: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
28: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, aktuálně pozor v Českém Krumlově, ulice Obíšťková, i když se dívám na přesnou mapu, tak to vypadá spíš pod Svatým duchem nebo 5. května u vody. Tam se srazili hasiči a osobák, na místě to řeší policie. Buďte opatrní, přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Máme 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Výměna ministrů se nechystá. Premiér Andrej Babiš to dnes uvedl před odletem na Evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše prý i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Také letos budou k vidění české korunovační klenoty. Vystavené budou ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 28. září. Klíčníci je slavnostně vyzvednou z korunní komory v katedrále svatého Víta v pondělí 14. září. Následující 3 dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Minimální mzda se příští rok zvedne na nejméně 24 tisíc korun z letošních 22 400 korun. Píší o tom novinky.cz. Návrh vládního nařízení připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle něj má minimální mzda v příštím roce odpovídat bezmála 45% průměrné mzdy, zatímco letos je to lehce přes 43%.
6: Fotbalový servis.
7: Fotbalový obránce David Jurásek je mimo hru. Podle serveru infotbal.cz si poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slávie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se dnes pokusí získat první body ve skupině A. Hrát se bude v Atlantě od 18 hodin našeho času.
8: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Tak už nám venku pěkně zatopili, co? A budou přitápět ještě víc. Pátek u nás doma na jihu, jasný nebo polojasný, přeháňky nebo bouřky pouze výjimečně, spíš na horách a teploty 30 až 33.
6: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne, faktoráci. 3 minuty po 3. hodině, čtvrtek 18. června. Co nás dneska čeká? No to, co vždycky, nebo co aspoň v červnu. Pro jednoho z vás peníze na plnou nádrž zdarma, 4 vstupenky na Open Air do Vimperka na tuto sobotu. Spoustu informací, zábavy a hitů. Začínáme. Tady je Bruno Mars.

Na Hit Rádiu Faktor Katy Perry, Hot and Cold, no tak nás čeká spíš hot, že jo, to určitě víte. Jestli si plánujete víkend venku, tak pozor, ono nebude jen hezké letní počasí, ale spíš verze léta na plný výkon. Meteorologové dokonce vydali výstrahu, varují, že teploty se v pátek i o víkendu dostanou na většině Česka přes 31 stupňů a v sobotu místy můžou přesáhnout i 34 a protože má být i vlhko, tak bude pocitově pěkný dusno. No, takže co si tak doporučit, že jo, vodu, stín, klobouk, opalovák, hlavně žádné děti ani zvířata v autě, ani jenom na chviličku. A kdybyste chtěli třeba sekat zahradu nebo něco takového, tak spíš ráno, protože odpoledne to už bude ideální, hlavně na jednu disciplínu, pomalý přesun do stínu. Baby.

0: Karolina Kamrat na Hit Rádiu Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech je 3:45. Jestli pracujete v centru Budějic a chcete zmizet z práce ideálně přes centrum, tak pro jistotu připomínám, že ulice Plachého je dneska zavřená kvůli Plachanda Open, takže tam můžete vyrazit, ale rozhodně pěšky a můžete si tam užít zábavu. No a jestli vás víc baví peníze, tak vysílejte se mnou a posílejte nám na náš WhatsApp dopravní info. Číslo je 724 883 596. Můžete nahrávat hlasovky nebo psát, to nechám na vás. Každý den pro jednoho z vás peníze na plnou nádrž zadarmo.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
10: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
11: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mira.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Xindl X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
18: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
17: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
19: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
20: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
21: Technologie.
8: technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
21: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Leny.
8: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
22: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
23: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
24: Kavárna Cross Café na Lanově Třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Cross Café. Pro lepší den.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Hlavní je gen John Newman na Hit Radio Faktor. Co kdybyste se dneska lehli třeba na zahradu a pustili si novou vypalovačku, náš podcast, který se aktuálně věnuje 90kovým televizním seriálům. Jestli si pamatujete dobu, kdy se celý týden čekalo na další díl, když jsme v pondělí ve škole řešili, jestli Brenda zůstane s Dylanem, jestli pustí Donu k maturitě,

0: Is the Feeling, Avicii a Konrád Sjul na Hit Radio Faktor 15.38 a teď výzva pro fanoušky motoru. Jestli byste se chtěli schladit a zároveň potkat svoje oblíbené hráče, tak máte možnost, protože v Globusu bude autogramiáda hokejistů Roberta Lantošiho a Romana Vráblíka. Můžete se s nimi vyfotit, nechat si je podepsat, popovídat a tak dále. Autogramiáda bude od 4 do 5 hodin, takže jestli jste v Budějcích, ještě v klidu stíháte.
1: Hit Radio. Dopravní hlídka Hit Radio Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
10: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
11: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
12: Co si koupíš?
13: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
14: V Ternu nyní v akci Coop Premium olej 1 litr za 29,90. Aperol Aperitivo 0,7 litru. Při koupi dvou kusů cena za jeden kus 239,90. Ryze české Terno.
15: Zavratné mega slevy!
16: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
17: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
18: Mami, mami, já tam chci taky.
0: A kam?
18: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.
7: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
12: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
20: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
19: Byla. To dobré začíná u nás.
21: Trénírkárna.cz.
22: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
1: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hit Radio Faktor, budou 4. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, no pěkný na dělení ze všech koutů našeho kraje. Začínáme na silnici 19 u Lejčkova, u odbočky na Prasetín se srazily 3 nákladňáky. Je tady zavřený jeden jízdní pruh, policie je na místě. Bacha i na silnici 20 u Protivína, tam se srazily 2 osobáky. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a teď se ještě pokusíme projet od hranic.
1: Vím vás, faktoráci, chtěl bych vás jenom upozornit, kdo jedete právě z Rakouska přes Dolní Dvořiště, tak na tom novém úseku, co vlastně se vytváří teď dálnice, tak to začíná se štosovat, protože dole na Židláku, kde se vyboural ten autobus, tak tam je bagr, cestáři a upravují kraj cesty. Takže od hranic do Čech počítejte se zdržením. Mějte se, čau.
0: Díky moc za telefonát, všem přeju šťastnou cestu, pevné nervy a kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unii Hobby FX lepidlo Den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
8: Unii Hobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
14: Je 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné pochybení při platbě daně z přidané hodnoty. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a tak se vyhnout dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Doplatky na dani by mohly dosáhnout 640 milionů korun. Stovky lidí si dnes v Praze připomněli památku 7 československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli atentát na Reinharda Heydricha. Pietní akt proběhl u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje. V jeho kryptě se parašutisté po atentátu skrývali. Od jejich smrti dnes uplynulo 84 let. V Česku proběhla sloní rošáda. Zoologické zahrady v Praze a Ostravě si vyměnili sloní samce. Akce proběhla ve středu a zvířata už je možné spatřit ve venkovních výbězích. Důvodem výměny je snaha o oživení chovu v Ostravě. České volejbalistky v Lize národů ani na podruhé neuspěly. Na turnaji na Filipínách dnes prohráli s Američankami jednoznačně 0-3. V pátek se Česko utká s Japonskem, které zatím v tomto ročníku Ligy národů vyhrálo všech 5 zápasů.
15: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Tak zítra vypukne ještě větší mordor, snad máte volno nebo můžete zdrhnout, protože bude jasno, polojasno a teploty začnou na 30 a kam až došplhají, to teprve uvidíme.
12: Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne všem, 2 minuty po 16. hodině a pozor, i dneska budeme soutěžit o 4 volné vstupenky na Open Air Festival, který bude v sobotu ve Vimperku a bude úžasný, vystoupí tam třeba Činasky, No Name a spousta dalších interpretů, takže jestli tam chcete zadarmo, laďte dál. Teď už jsou tady David Guetta a Teddy Swims.

LP na Hitrádiu Faktor. Dobré odpoledne, 9 minut po 16. hodině a opět vyrážíme do Vimperka. Tam bude v sobotu úžasný Open Air Festival, který pořádá společnost Rodeum Schwarz u příležitosti svých 25. narozenin a pozvala úplně skvělé české a slovenské hvězdy. Na pódiu vystoupí Leny, No Name, Slza, Činasky, Sára Melfajtová a The People. Jídlo, skvělá atmoška, spousta zážitků, všechno, co ke správnému festiáku patří. Festivalová část začíná v 16.45, ale už dopoledne můžete dorazit na den otevřených dveří a nahlédnout do zákulisí moderních technologií, které ve Vimperku vznikají, prohlédnout si výrobu, vyzkoušet interaktivní stanoviště a užít si doprovodný program pro celou rodinu. Rodeum Schwarz, 4 volné vstupenky pro vás právě teď na telefonním čísle 38 901 143, takže jestli chcete vidět Činasky, No Name a další zadarmo, tak mi zavolejte.

0: Dua Lipa a Houdini na Hit Rádiu Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jedna nepříjemná nehoda za druhou, teď nám přibyla další na silnici 121 u Zbelítova na Písecku. Srazily se tady dvě auta a taky motorkář. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Připomínám i kolizi, která není odsud zas tak daleko, je taky na Písecku. Silnice 20 u Protivína, tam jsou v sobě dva osobáky, a do třetice silnice 19 Dolní Hořice na Táborsku. Tam se pro změnu srazily tři nákladňáky. Buďte prosím vás opatrní, je vedro, dávejte bacha i na ostatní. Šťastnou cestu a připomínám, že každý den rozdáváme plnou nádrž zdarma. Stačí, když s námi budete vysílat dopravní zpravodajství přes WhatsApp s číslem 724 883 596.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Víte, že většina žen a dívek si vybírá špatnou velikost podprsenky?
2: Móda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet.
4: Každá prsa správně oblečeme.
2: Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Móda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
6: Víš, co je na práci nejdůležitější?
7: Když ti dobře a pravidelně platí.
6: Když máš jistotu stálého místa.
7: Když nemusíš daleko dojíždět.
6: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
8: Přijmeme šikovné leštiče. Více na www.prácevgpn.cz.
9: Leze po železe, nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
10: Sunex.
9: Sunex.
10: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj.
14: Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
17: Hele Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
18: Do Englu v Kaplici.
17: Do Kaplice.
18: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc. A Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
17: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
19: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
2: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes. Love that chicken from Popeyes. Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
20: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
21: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
22: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé pro lepší den.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: na Hitrádiu Faktor Daša a Austin. My ale zůstáváme u nás doma na jihu. Kam vyrazit? Jestli ladíte sobotu, mám pro vás tři úplně jiné typy. V Budějcích startuje od 16 hodin u hotelu Metropol, tady u nás pod rádiem. První ročník Metropol CB Festu, hudba s americkými kořeny, country, jiženský rock, občerstvení a pohodová atmosféra. Jestli chcete radši zpomalit, ve mlýně Hoslovice u Čestic ožije domácnost paní mlynářky, praní v neckách, pečení chleba v historické peci a venkovský život našich předků. A dopoledne můžete začít ve Vimperku, kde jsou od 9:30 do 11:30 farmářské a řemeslné trhy v městském parku. Regionální dobroty, výrobky od místních a vstup zdarma.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Beyoncé na Hitrádiu Faktor a Halo. My o víkendu řekneme s Bohem jaru. I když to tak nevypadá, tak stále úřaduje. Léto začíná 21. června a my ho přivítáme ve velkém stylu. Chystáme pro vás summer party. Budeme hrát ty největší letní hity za posledních 30 let. Startujeme zítra ve 3, končíme v neděli v 6 večer. Bude to stát za to, bude se to hodit k tomu počasí, tak buďte s námi.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
7: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
10: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
9: Fakt?
11: Lednice a mrazáky na domo.elektro.cz.
12: Vidíš to?
13: Vidím.
11: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
15: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
16: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
15: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
14: Hit Radio.
17: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
18: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
19: Matracezahubičku.cz.
20: Hit Radio Faktor.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Enemy a Imagine Dragons na Hit Rádiu Faktor. Bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dneska je to teda docela katastrofa, musím říct. Přibyla další dopravní nehoda na Strakonicku. U Bělčic je převrácené auto, je to sice silnice třetí třídy, ale i tak, když byste jeli na podruhlí, tak bacha, na místě jsou složky IZS. U Malšína na silnici 160 padlo na jedoucí osobní vozidlo strom. Na místě jsou policisté a hasiči. U Zbelítova silnice 121 bouračka. Policie to tam úplně uzavřela a dopravu odklání přes Zbelítov. Pořád bacha i na silnici 19 u Dolních Hořic na Táborsku. Tam jsou v sobě tři nákladáky a ještě se řeší nehoda i na mostě u Protivína. Silnice 20, dvě auta v sobě. Šťastnou cestu přeju opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé pro lepší den.
2: Hit Radio Faktor vás zve na Open Air Festival ve Vimperku. 20. června tu v rámci oslav 25 let Rode und Schwarz ve Vimperku zaspívají Leny, No Name, Slza nebo Činasky. A my vám každý den nadělíme 4 vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání s Janou Křížovou a vezměte na festival celou rodinu. Podrobnosti najdete na hitradiofaktor.cz.
3: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj@htp.cz.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně? S podporou banky. komfort@group.cz.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
8: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Česko má novou ochránkyni lidských práv. Stala se jí dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská, která dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Jeho 6leté funkční období skončilo v únoru. V úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Paliva v Česku opět zlevnila. Jak benzín, tak i nafta jsou teď nejlevnější od března letošního roku. Litr benzínu se prodává v průměru za 39,60. Litr nafty se pak blíží hranici 37 korun. Nejvyšší ceny paliv, které denně určuje stát, pak zítra klesnou o další desítky haléřů. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
9: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
8: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladicích taškách. Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Dnes to uvedl viceprezident Českého svazu ledního hokeje Petr Bříza. Česko naposledy šampionát hostilo před 2 lety, kdy se také radovalo ze zisku zlaté medaile.
10: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Počasí, už asi víte, co nás čeká. Bude to docela mordor, ale před víkendem se to hodí, takže pátek u nás doma na jihu slunečný a teploty od 30 do 33 stupňů.
6: Hit Radio Faktor.
0: A teď už pojďme za dalšími hity v playlistu DJů a taky Queeny, The Show Must Go On. Zdraví vás Jana.

Na Hit Radio Factor End of Beginning, konec začátku, pískej konec, to je oblíbená fotbalová hláška. Dnešní zápas Česka proti Jihoafrické republice se blíží, hraje se od 18 hodin a přinese jednu zajímavost i mimo samotné hřiště. Utkání totiž odřídí kompletně ženský tým rozhodčích v čele s americkou rozhodčí Tori Penso. Ta už má zkušenosti z vrcholných turnajů, včetně ženského mistrovství světa, a teď bude řídit jednu z nejdůležitějších výzev českého týmu. To jsem si přečetla na našem Facebooku a neunikly mi ani vaše komentáře a hrozně mě pobavily. Jack napsal, ve vší úctě k ženám, ta hlavní to zvládnout může. Ty pomezní spíš ne, bo rychlostně chlapům stačit nebudou. Jak budou pískat offsidy? A na to komentář od Míry, našim určitě rychlostně stačit budou.

0: Na Hit Rádiu Faktor mandraže a motýly. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jestli jste za volant sedli až teď, tak pro jistotu připomínám šlamastiky, které se aktuálně na jihočeských silnicích řeší. Silnice 121 u Zbelítova na Písecku, tam se stále řeší nehoda dvou osobáků a motorkáře. Doprava je odkláněna přes Zbelítov. Pozor i na silnici 160, kdybyste jeli od Rožumberka nad Vltavou k Zátoni, tak tam na jedoucí auto padl strom. Policie a hasiči to stále řeší a opatrně pořád i na silnici 19. Za Lejčkovem u odbočky na Prasetín, tam si dali dostaveníčko hned 3 nákladňáky. Přeju šťastnou cestu, hlavně buďte opatrní a vysílejte s námi náš WhatsApp, který vám může přinést plnou nádrž zdarma. Má číslo 724 883 596. Už za chvíli dnešní výherce.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Bez uniformy.
3: V práci nosí uniformu, ale co dělají v soukromém životě? Jaké zajímavosti o svých profesích prozradí? To vše zjišťuju já, Zuza Martinčík-Glacová, v novém podcastu Bez uniformy. Už teď na Spotify.
2: Bez uniformy. Podcast o těch, co nás nenechají ve štychu.
4: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupraci.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete v Budějcích štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
3: Tahické léto v Aquapalas Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzavek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
7: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Velkoj malonkot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
13: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
14: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
15: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
14: www.dveřepodlahy.com.
16: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
17: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
18: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
19: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Skaterboy a Avril Lavigne na Hit Radio Faktor. Hezké čtvrteční odpoledne všem. Chtěli byste tankovat zadarmo? Stačí, když s námi budete vysílat. Budete nám posílat dopravní zpravodajství přes náš WhatsApp, který má číslo 724 883 596. Každý den jednomu z vás pošleme peníze na plnou nádrž zdarma. Dneska volám Tomášovi.
1: Ano, prosím.
0: Jana Křížová, Hit Radio Faktor. Mluvím s Tomášem.
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, Tomáši. Tušíte, proč vám volám?
1: Tak asi tak nějak částečně, protože vás poslouchám, takže asi částečně vím.
0: No tak mi řekněte tu část, kterou víte.
1: Hele, se jedná o palivo v hodnotě 2000 korun, no. Když se nepletu.
0: Úplně úžasná informace, je to tak, Tome? Já moc gratuluju.
1: Vy jste
0: nám dneska hlásil nepříjemnou situaci na židel. Už jste vůbec projel jako do Budějic, nebo ještě ne?
1: Ne, já naopak, protože bydlím skoro na hranici v Horním Dvořišti, takže se vlastně trcám z Kaplice na Horní Dvořiště a samozřejmě z toho směru to bylo tak nějak průjezdný, protože dělali zrovna ten protisměr, takže se to tam štosovalo a bylo to vlastně víceméně kamiony. Někteří lidi to objížděli přes Dolní Dvořiště po staré cestě, kde se připojovali, takže to zbytečně tam komplikovali a vlastně to tam jako zablokovali i ten hlavní vztah od Dolního Dvořiště po té dálnici.
0: Bylo to protivný, ale 2000 na pohonné hmoty to možná trošku zalepili, ne?
1: Samozřejmě to potěší, přesně tak.
0: Tak jo, Tome, já moc díky za to, že vysíláte s námi a
1: děkuji,
0: šťastnou
1: děkuji.
0: Cestu.
1: Tak děkuju moc krát.
0: Já mám vždycky takovou radost, když vy máte radost. Faktoráci, třeba to zítra klapne právě vám, takže pro jistotu připomínám náš WhatsApp 724 883 596.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, já se s vámi pro dnešek loučím, ale ještě vám nechám pár důvodů, proč se těšit na pátek. Dá se slavit den Garfielda, takže jestli máte rádi pondělky asi tolik jako ranní budík, budete ve svém živlu. Jeden žabek, myslím boty, ne to, co na vás kváká večer u rybníka. Můžete v nich zítra přijít do práce a tvrdit, že nejdete vyletněně, ale že slavíte. Bude taky den Martiny a den hodinek. Myslím si, že hodinky zítra budeme sledovat úplně všichni, abychom dokázali co nejdřív zmizet z práce. Hezký zbytek čtvrtka Faktoráci a zítra ve 3 se na vás budu těšit.
1: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Hit Radio. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz.
7: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy ztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
14: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archel Skanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archelskanzentrocnov.cz.
15: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
12: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
8: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A pozor, na trhu je nové mléko.
2: Ale?
1: Švábí mléko.
2: Ne.
1: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze švábů.
2: Počkej, ne, ne.
1: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, megodrahá. Zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Faktor.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. K vážné nehodě došlo na Strakonicku, opatrně u obce Bělčice, kde se osobní auto převrátilo na střechu. A bourá se taky na Českokrumlovsku. U obce Malšín spadl strom na projíždějící osobák. Další aktuální dopravní info můžete volat k nám na číslo 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko má novou ochránkyni lidských práv, stala se jí dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka, jeho šestileté funkční období skončilo v únoru. V úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Pražští zastupitelé s okamžitou platností odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa. Důvodem je jeho kauza nepřiznaných bytů. Do čela výboru byl zvolen další zastupitel hnutí ANO Jan Hušbauer.
9: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
8: Prokop se z dnešního jednání omluvil. Kauzu chce vysvětlovat zítra na samostatné tiskové konferenci. Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Podle britských odborníků stromu starému 1200 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy. Velký památný dub, za kterým se vypravovali tisíce turistů, patřil k největším dubům ve Velké Británii. Naši fotbalisté v těchto chvílích vstupují do druhého zápasu ve své skupině na světovém šampionátu. Jejich soupeřem je Jihoafrická republika. Duel bude řídit trojice amerických sudích v čele s Tori Pensovou. Duel na mistrovství světa mužů bude rozhodovat jako teprve druhá žena v historii.
10: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
8: Zítra vstoupí v platnost výstraha před vysokými nebo velmi vysokými teplotami. Bude jasno nebo skoro jasno ráno 19 až 15 stupňů, no a pátek slunečný a parný. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě nepatrně chladněji. Na horách se čekají bouřky, slabý proměnlivý vítr.
11: 18. hodina odbyla, hladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti a dnes pochopitelně i s fotbalovým informacím.

Tohle je hodně na pohodu muzika, Diana Ross, Upside Down, single, kterým jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia, a to až do 21. hodiny. Taky pro vás sledujeme dění na zelené ploše. Česká republika právě teď v rámci mistrovství světa ve fotbale bojuje proti Jihoafrické republice a hned na startu máme dobré zprávy, protože se podařilo skorovat. Takže aktuální stav pro Českou republiku 1-0. Tak držíme dál palce naší reprezentace. A taky vám dál hrajeme ty nejlepší hity. Gareth Gates. No.

0: like to move it. Tohle dobře znáte, Real to Real, I like to move it. Znáte to zejména z poslední doby díky animáku Madagaskar, kde se tahle písnička objevila, byť v jiné verzi. Každopádně my jsme si zahráli originál z roku 1993. I like to move it je možná hymna, kterou bychom mohli dnes pustit právě našim fotbalistům, kterým to ale zatím jde. Bojujeme jako lvy, jako ti lvy, které máme na reprezentačním dresu. 1-0 aktuální stav na hřišti proti Jihoafrické republice. V rámci mistrovství světa, kam se Česká republika kvalifikovala po dlouhých 20 letech. My se vracíme 20 let, 30 let zpátky v čase, je to úplně jedno, 80. 90. hity milénia. A to pro vás máme tady na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Buggles, Richard Miller nebo Jessica Folker, to jsou interpreti do příštích minut.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Na topení? Co lepšího bys chtěl, než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
3: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Vyhlášené thajské masáže Bantai. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantai.
4: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
5: Sunex.
4: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival.
8: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Tady magické léto v Aquapalace Praha už je tady.
16: Zábava vlny tobogány.
17: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
19: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
20: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

A taky hodně nostalgická byla tahle písnička Richarda Millera. Jo, Nina Ricci. Tak tu jsme hráli právě teď na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, tohle byla vzpomínka na rok 2000, když Richard Miller vydal desku s názvem A hosté. Na té desce se opravdu objevila celá řada hostů, taky řada textařů a jiných hudebních skladatelů se podílela právě na jednotlivých písních pro Richarda Millera. Některé jsou psané v češtině, některé ve slovenštině. Jamiroquai připravení dál, Cosmic Girl, to je hit, který vám pošleme právě teď. No a za chvilku i lekce francouzštiny, Francegal, Ela Ela, tak i to pro vás máme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém až do 21. hodiny večerní hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak užívejte čtvrtek s datem 18. června.

0: Tohle je slibovaná lekce francouzštiny, France Gall, Ela, Ela, Ela. Hudební speciál Hit Radio Classic je v plném proudu. Hrajeme to nejlepší z minulosti. To, co nabízí náš hudební archiv. No a k tomu sledujeme taky dění na zelené ploše. Dnes se česká reprezentace nastoupila proti Jihoafrické republice v Atlantě na mistrovství světa, kde aktuálně je stále ve vedení 1-0 a od konce prvního poločasu nás dělí už jenom malé okamžiky. Malé okamžiky nás dělí taky od dalších hitů Various Artists, Perfect Day, taky Sydney Youngblood do konce hodiny, anebo tady Janek Ledecký. Na ptáky jsme krátký, to je velká klasika. Řízneme do kytar. V příštích minutách na Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
10: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
13: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
15: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
17: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
16: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tohle je česká retro rokotéka. Janek Ledecký, Na ptáky jsme krátký. Hitovka, kterou jsme slibovali v rámci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Věc, která nás dovedla až k 19. večerní. A my vám přejeme hezký čtvrtek.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
3: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký čtvrtek s datem 18. června.

Dohrává Susan Vega, tohle je Luka. Písnička, kterou dobře z éteru Hitrádia znáte. A kterou jsme připomněli taky v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic, který vám servírujeme až do 21. večerní. Taky pro vás sledujeme fotbalové mistrovství světa, protože dnes se česká reprezentace postavila Jihoafrické republice a už nám začala druhá půle. Dokonce už měli Češi další dvě fantastické šance zakončit do té správné branky. Nakonec se nezadařilo, ale bylo to jenom kousíček. Aktuální stav v náš prospěch zůstává 1-0. To jsou dobré zprávy a budeme doufat, že budou nakonec ještě lepší. Doufám, že dobrou zprávou je i to, že Bryan Adams se chystá do České republiky. Pokud to chcete slyšet naživo, šanci budete mít v prosinci v Praze. No ale pokud čekat nechcete, tak nemusíte, protože Bryan Adams, my pro vás na Hitrádiu máme hned teď. S ním Rod Stewart, taky Sting a písnička All for Love, velká romantika.

0: Takhle fantasticky si užíváme čtvrteční večer. Tohle je vyloženě party věc, Celebrate Our Love. Říká se, že čtvrtek je malý pátek, tak to se takhle při večeru určitě hodí. Možná už se těšíte na ten pátek, konec pracovního týdne, nadcházející víkend, tak doufám, že pro vás bude hlavně volný a pohodový. Hodně pohodová je Madonna a písnička Hollywood, tu pro vás máme připravenou. I takhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás nachystané taky buty, Mám jednu ruku dlouhou, anebo Billy Idol se přihlásí o slovo Hot in the City. Tak i to vám budeme hrát už za pár okamžiků tady na Hit Radio. Hit Radio.
1: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
3: Přesně. Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
8: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
13: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
14: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
15: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
16: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé. Pro lepší den.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Na výlet do hollywoodských kopců nás teď vzala Madonna. Tohle je slibovaná záležitost, písnička Hollywood. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia, hrajeme až do 21. večerní. Ani tuhle hudební vzpomínku jsme nemohli opomenout. Sledujeme pro vás taky fotbalové utkání. Česká reprezentace se postavila Jihoafrické republice, hraje se v Atlantě na mistrovství světa. Aktuální stav v náš prospěch 1-0, 75. minuta utkání a teď je velmi napínavá situace před českou brankou, protože Jihoafrická republika vstřílí pokutový kop, ale naštěstí se nevydařilo. Takže to jsou dobré zprávy. A dobrá je taky hudba, kterou pro vás máme do dalších minut. Yes, Owner of Lonely Heart anebo Sound Lovers. To jsou oni, to určitě dobře znáte. Runaway se jmenuje písnička, kterou teď posíláme mezi vás.

0: Tak tohle slibovaná muzika, skupina Yes, Owner of a Lonely Heart, ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Takhle parádně to rozjedeme už za pár okamžiků. Jsou to Captain Move, Give It Up. Parádní party věc, která vám taky rozproudí krev v žilách při tom čtvrtečním večeru, který teď nepřináší úplně dobré zprávy, pokud se tedy přesuneme do Atlanty, protože jeho Africké republice se právě v tento moment podařilo srovnat. Takže aktuálně na zelené ploše remíza 1-1 v utkání s českou reprezentací na mistrovství světa.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
2: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Housebrand Café per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy.
13: Přesně. Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
14: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
13: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
15: Prior je tady totiž pro vás.
16: Že by ten hnědej...
17: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
18: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
19: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně? Celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
7: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
2: Velkoj malou kot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
16: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
14: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
3: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
14: www.dveřepodlahy.com.
8: Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích?
0: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii LED balonem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
10: Koberce Tábor Měšice.
20: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
10: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
20: Dále kusové koberce i PVC.
10: Bytové doplňky, nábytek
20: a matrace pro váš zdravý spánek.
10: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
21: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Porque te vas a Masterboy. Legendární partička, které jsme taky dali prostor ve vysílání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Máme ho pro vás každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou, kdy se takhle hezky vracíme zpátky v čase a připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu.
1: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
2: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Das Welt Auto. Prověřené vozy všech značek. Prostě přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Das Welt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche-cb.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Pokračujeme dál s nabídkou toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký večer.

Tohle je hudební projekt Era a singlovka Ameno. Dohrává 10 minut po 20. Tak doufám, že vám udělala radost. Na zelené ploše je dobojováno. Mistrovství světa dnes pokračovalo utkáním mezi Českou republikou a jeho Africkou republikou. No a nakonec je to vyrovnaný výsledek 1-1. Tak to je ten finální stav, se kterým už nikdo nic neudělá. Tak to Češi zkusí na potřetí. Příště to bude ale hodně těžké. V Mexiku proti Mexiku. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Kelly Strike Me nebo Darude Sandstorm. To jsou další hity, které pro vás máme.

0: Tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle byla další velká nostalgická hudební vzpomínka na Darude Sandstorm. Pojďme se teď věnovat éře boybandů. Ta největší vlna nastoupila koncem 90. a začátkem milénia. Těch skupin, ať už pánských nebo dívčích, tady bylo velké množství. Jenom některé se ale opravdu ujaly, některé dokázaly prorazit ve světě v té velké konkurenci, doslova mít globální úspěchy. No a jedním takovým boybandem je z Velké Británie partička Point Break. Ta měla velmi rychlou kariéru, pouze od roku 1998 do roku 2000. Za tu dobu každopádně stihli několik velmi zásadních hitů. A mezi nimi taky singlovka Freaky Time, kterou už za chvilku tady na Hit Rádiu uslyšíte v kompletním znění. A že jste to vy, přidáme třeba taky skupinu Toto a hitovku Afrika.
1: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatna.cz.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
5: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
4: Fakt?
6: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
9: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
10: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
9: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
10: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
11: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé pro lepší den.

You want me? I want you halfway down. I'm going.

Tohle byly fantastické Shakespeare Sisters. Mimochodem, nejsou to sestry, jen mají ten název. Dokonce ani nejsou stejné národnosti. Jedna Američanka a druhá Britka. My jsme si od nich připomněli singlovku z roku 1992. Hello, Turn Your Radio On. Ta se mimochodem objevila na desce Harmony Yours. Což byla věc, která získala řadu ocenění. A dokonce se dvakrát stala platinovým albem. Pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Teď zase přidáme do tempa partička Alcazar. This is the world we live in. Tak si to užijte.

0: Tohle je legendární skupina Journey a fantastická věc Don't Stop Believin'. To jsme rádi připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Sacha se cítí tak, jak vy určitě nemusíte. I feel lonely. Zpívá ve své písni, kterou pro vás máme taky připravenou. Do konce hodiny stihneme dát prostor třeba i domácí muzice. Anaka, zavírám oči. I to pro vás budeme mít v příštích minutách tady na Hit Radio.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Housebrand Café per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us, tak to je krásná věc, která nás dovedla až k 21. večerní a to znamená, že taky ke konci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do toho dnešního vydání nevejde, ale nemusíte zoufat, protože zítra pro vás budeme mít opět Hit Radio Classic, opět úderem 18. hodiny vám začneme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Marquez, Sunfelt, Vance Joy, Damiano David, to jsou interpreti do příštích minut tady na Hit Radio. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
2: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.

0: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek.blatna.cz.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky.cz.

0: Power Over Me na Hit Radio zpíval Dermot Kennedy. Určitě znáte ty momenty, kdy tak nějak potřebujete prokrastinovat a jen tak si projíždíte sociální sítě. Na těch hledáme hlavně zábavu a když to ještě spojíme s produkty, které se nám do života hodí, je to výhra. E-shop Mironet, dvojka na trhu s IT a elektronikou, změnila design a komunikaci. Nově na sociálních sítích a v raných cenách budou vystupovat zakladatel firmy Robert Novotný spolu s obchodním ředitelem. Dvojce doplní tradičního maskota míru, takže ještě více zábavy a skvělého obsahu. Na to se těšíme. Stejně jako na další hity, které vám dáme už za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkůvhrádek.eu.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Nemusíš projíždět inzeráty. Nemusíš riskovat. V Porsche České Budějovice máme Dasvelt Auto. Prověřené vozy všech značek. Prostě přijď, vyber a jeď. Takhle se kupuje auto. Dasvelt Auto v Porsche České Budějovice. Porsche-cb.cz.
0: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. Ekondomy.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.